0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Public, kapelu, která do hudby vnáší svěží zvuk a energii. Jejich skladby jsou plné chytlavých melodií a silných emocí, které tě nenechají v klidu. Public jsou jako ti kámoši, co ti vždycky zlepší náladu a přinesou pořádnou dávku pozitivní energie. Jejich styl je moderní a osobitý, což z nich dělá jednu z nejnadějnějších kapel současnosti.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Swedish House Mafia. Trojice, která změnila tvář taneční hudby po celém světě. Jejich energie a schopnost vytvořit hit, který rozhýbe miliony lidí, je prostě nepřekonatelná. Swedish House Mafia jsou jako ti kámoši, co vždycky přinesou tu největší party, kde nechybí žádná pecka. Jejich styl je moderní house plný silných beatů a chytlavých melodií. Připrav se na pořádnou dávku hudební magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje legendu taneční scény.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Rita Ora. Britská zpěvačka a herečka s hlasem, který nezapomeneš. Její hudba kombinuje pop, R&B a taneční prvky tak, že tě nenechá v klidu. Rita je jako kamarádka, co vždycky ví, jak tě rozesmát a rozproudit. Její energie je nakažlivá, její styl nezaměnitelný.

0: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
1: No, historicky se Bitcoin propadl třeba i 80% a udělá to znovu, mimochodem. Je to o tom, že u Bitcoinu není dobrý se zaměřovat na nějaký krátkej časový rámec, ve smyslu teď si to koupím a za měsíc budu bohatý, nebo za půl roku budu bohatý a koupím si Lambo. Já vlastně neznám člověka, který by Bitcoin znal, skutečně ho nějakou dobu studoval nebo si o něm četl a pak mi řekl, že je to hloupost nebo že je to nějaká pyramida.
2: Existují třeba nějaké informace nebo nějaké, naopak spíš možná dezinformace, mýty, které by bylo v souvislosti s kryptoměnami dobré jako vyvrátit?
1: Ale vždycky si vzpomenu na to, co říkal ten týpek v podcastu, že to kupoval za 3000 a pak to stálo 45. Že říkáš si, že to je skvělé, to vyřeší tohle, to vyřeší světový hlad a to vyřeší všechno. A začneš nakupovat jako blbosti.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Jakub Vejmula alias Kicom, tvůrce YouTube kanálu Bitcoinový kanál. Ahoj Kubo, vítám tě u nás.
1: Čau Lukáši, děkuju moc za pozvání a zdravím diváky.
0: Tak já jsem možná na úvod, my jsme se teďka o tom krátce bavili, o té tvé přezdívce, tak kde vůbec vznikla, odkud se vzala přezdívka?
1: To je dobrá otázka, na kterou se ptá skoro každý, kdo mě někam jako ozve na podcast, ale já jsem vlastně řekl, že to prozradím, až ten můj kanál bude mít 100 000 odběratelů, takže já to nikde neříkám a nechávám si to až jako to překvapení. Aktuálně vlastně ten kanál má 70 000, takže by to nemuselo možná trvat ani moc dlouho.
0: A za jak dlouho raduješ, že bys mohl dosáhnout té stovky?
1: No, já celou dobu říkám a celku se to potvrzuje, že se tak trošku vezu Bitcoinu na zádech a to moje množství odběratelů zhruba jako koreluje s cenou Bitcoinu. Teď to tak úplně není, protože Bitcoin se trošku propadl, tak jsem říkal, prostě aktuálně mám 70 000 odběratelů, ale ono třeba na jaře, když ta cena letěla nahoru a zajímalo se o to víc a víc lidí, tak vlastně ten kanál připsal během jednoho měsíce třeba 10 000 odběratelů, třeba během března, což byl extrém. Teď třeba přes prázdniny to byl 1 000 odběratelů. 2000 odběratelů teďka za září, což je málo kvůli tomu, že Bitcoin nic moc nedělá a v tom okamžiku se trochu vyhýbá i tomu zájmu jako běžných lidí. Takže tak to s Bitcoinem prostě je. A v okamžiku, kdy začne pumpovat zase nahoru, tak to klidně můžou být zase desítky tisíc odběratelů třeba za měsíc, takže teoreticky by to možná bych vám v sázku s kamarádem, že to dám do konce roku. Myslím, že se mi to nepovede, že už se to jako nestihne z těch 70 na 100, přece jenom jako 30 tisíc odběratelů by nebylo úplně tak jednoduchý. Ale v okamžiku, kdy se Bitcoin začne hýbat, tak si myslím, že během třeba prvního kvartálu v příštím roce bych se tam mohl dostat a pak se konečně všichni dozví, odkud se vzala ta přezdívka.
0: Tak doufám, že zatím bude aspoň nějaký pořádný příběh.
1: No, bohužel moc není. Moc se netěšte, ale jako aspoň to prozradím, no.
0: Dobře, vymyslela tě to babička.
1: Ne, zas tak to úplně není, jako vzniklo to na základní škole, ale zbytek si nechám až pro to odhalení.
0: Jasně. Super, tak jo, to jsi nám dal takový lákadlo hned na začátek. A já teďka možná ocituju nadpis jednoho z článků, který jsem četl na CNN Prima News a tam byl nadepsán tak, že jestli je Bitcoin největší vynález 21. století, anebo je to moderní ruleta. Tvůj pohled.
1: Za mě je to rozhodně vynálezen 20. století, možná největší, když my uvidíme, co v tom 21. století ještě někdo vymyslí samozřejmě, ale zatím to tak pro mě je, protože málo kdy někdo dokáže vlastně stvořit úplně nový princip jako nezávislých peněz. A takže pro mě to určitě není ruleta. Ale člověk si musí zvyknout na to, že pokud s Bitcoinem chce nějakým způsobem mít nějakou interakci, chce do něho nějakým způsobem jako vstoupit, koupit si ho, tak se musí připravit na to, že to bude jízda. Je to jízda o jako Bitcoin je prostě volatilní, to slyšíme každý den z těch médií, ale pak si to často ti lidi koupí a najednou se stane, že během měsíce jim to odepíše půlku ceny, propadne se to o 50% a oni mi píšou, pane bože, to spadlo o 50% a já vždycky říkám, ano, je to volatilní, my to víme. On to historicky udělal několikrát. No, historicky se Bitcoin propadl třeba i 80% a udělá to znovu, mimochodem. Je potřeba si na to zvyknout, ale ruleta to podle mě není, protože kdybychom tady seděli spolu minulý rok, tak minulý rok v tuhletu dobu Bitcoin stál něco kolem 10-11 tisíc dolarů. Teď stojí dneska, co se tady bavíme, 45 tisíc dolarů, takže má hodnotu čtyřnásobnou. A to mě nepřijde zase tak špatný, i když samozřejmě ta volatilita tam zůstává. Potřeba říct, že kdybychom tady seděli ten minulý rok a on stál 11 tisíc, tak předtím historicky stál třeba i 20, to bylo jeho tehdejší all time high, který vlastně překonal v tom minulém roce a teďka stojí zhruba dvojnásobek. Ale v tomto roce stál i 60, takže člověk se musí fakt jako trošku obrnit, ale kdo se zaměří na nějaký dlouhodobý rámec, tak si myslím, že ho Bitcoin nesklame. Já konec konců o něm ten kanál dělám od roku 2019 a rozhodně mě nesklamal.
0: Já jsem dokonce zaznamenal, že někteří srovnávají vlastně vynález Bitcoinu s vynálezem internetu. Myslíš si, že to je relevantní?
1: Myslím si, že to souhlasí v podstatě, nebo je to stejně velký vynález pro mě. Ono, zase si to nemůžeme představit tak, že Bitcoin by existoval bez internetu. Ten internet musel být stvořen, aby mohl být stvořen Bitcoin a teď je těžký porovnávat, co je teda vlastně důležitější, ale zase třeba internet by neexistoval bez elektřiny, takže je elektřina větší vynález než internet, těžko to srovnávat, do toho se můžeme bavit o nějakým knihtisku, jako přenosu informací zase, co byl větší vynález, těžký tohle to srovnávat, ale já si myslím, že Bitcoin dneska vlastně bude nativní penězma internetu, že internet do teďka vlastně neměl svoje peníze. My na něm dost jako přeneseně a tak vlastně zvláštně používáme ty národní měny, jako je koruna, euro, dolar, ale jsme zvyklí, že ten internet je vlastně globální, je nadnárodní a proto vlastně vyžadoval i svou nějakou nadnárodní internetovou měnu a to si myslím, že bude Bitcoin. Už v podstatě je.
0: Zaznělo tady slovíčko měna. Hmm. Bitcoin je samozřejmě kryptoměnou, ale tak jak z toho kořenu měna právě pochází, budeme za něj moc v budoucnu směňovat skutečně i ostatní služby a třeba statky, protože zajímá mě to využití potom v praxi budoucnu. Hmm.
1: To už v podstatě můžem. On už se dostal natolik do mainstreamu, že dneska je skutečně používán i jako ten prostředek směny. Tam je vlastně potřeba si říct, že spousta lidí ho používá spíš jako nějakou investici nebo uložitele hodnoty, ale on na internetu už běžně funguje prostě i jako ten prostředek směny. On tak fungoval i historicky na tom internetu, pak se právě z něho spíš stala ta investice, teď se zase vrací zpátky na tu pozici právě na toho prostředku směny. Takže dneska nás, nevím, jak moc tady můžu dělat reklamu, ani jako nějak nechci, ale chci zmínit, že vlastně třeba největší e-shop u nás, Alza, standardně přijímá kryptoměny Bitcoin, Litecoin, takže pokud chce někdo používat to skutečně jako peníze, jako ten prostředek směny, tak může dneska si koupit v podstatě cokoliv, protože Alza toho prodává docela hodně. Teď ohlásili Advantage Cars v Praze, že přijímají taky kryptoměny, takže pokud si někdo chce koupit prostě auto, Mercedes, Teslu, Lambo, tak to není vlastně v Advantage Cars problém, vezmou Bitcoin, spousta nemovitostí v Praze se prodává za Bitcoin. Dneska naopak spíš je otázka, jestli vůbec existuje něco, co si za Bitcoin koupit nemůžu. Jo? Je to, jako dneska je to mainstreamová záležitost, jsou tady firmy, které vlastně nabízí i kryptoměnové brány, které to třeba převedou a účetně z toho vlastně udělají tomu obchodu koruny, aby on neměl těžkou správu s tím aktivem. Ale kdo ty kryptoměny má a chce utratit, tak si myslím, že dneska to už vůbec není problém. Já je přijímám v e-shopu taky.
0: A prozraď mi, trošku si mi tady tím nahrál, ale kdybys prodával třeba byt nebo auto, tak přidal bys tam třeba tu možnost, že potenciální kupec tím může zaplatit právě v kryptoměně.
1: Jednoznačně, pro mě jsou to lepší peníze než ty, co máme dneska, že ty současné ztrácí hodnotu, můžeme to konec konců vidět na té inflaci, to se teďka omílá v televizi docela často, že inflace za srpen byla 4% a to se vůbec nebudu bavit o tom, kolik to bude v následujících měsících a letech, protože on nám do toho trošku celého hodilo jako vidle ten covid a přišly tam nějaká stimulace z těch centrálních bank, takže těch peněz v tom oběhu je prostě víc a víc a víc. A já bych určitě uvítal a vlastně to i vítám ve svém e-shopu, když mi lidi platí kryptoměnama. Dneska to v mém e-shopu tvoří třeba 10% všech plateb, ty platby primárně bitcoinem. A kdybych prodával byt nebo auto nebo cokoliv, tak bych klidně uvítal možnost přijmout ten Bitcoin. Samozřejmě vždycky záleží na to, co s těma penězma potom chceš dělat. Pokud chceš dlouhodobě spořit, tak mně přijde právě dobrý to uložit do Bitcoinu, kdybych je okamžitě potřeboval vzít a koupit něco jiného a věděl bych, že na účtu se neohřejí, tak bych klidně vzal samozřejmě českou korunu, jo. Ale jinak jako podle mě, jako za mě Bitcoin vlastně skvělý spoření.
0: Ono se to právě nabízí trošku jako taková, řekněme, spekulace, protože v momentě, kdyby ho přijel a třeba na druhý den to spadlo, nevím, o 10-15%, tak vlastně bys na tom poměrně prodělal v momentě, kdyby ty peníze potřeboval.
1: Rozhodně je to o tom, že u Bitcoinu není dobrý se zaměřovat na nějaký krátkej časový rámec, ve smyslu teď si to koupím a za měsíc budu bohatý, nebo za půl roku budu bohatý a koupím si Lambo. I to se mimochodem může stát, protože Bitcoin sem tam vyletí, ale lidi v očích, když jim se jim objeví ta chamtivost, tak potom s tím vlastně nic nedělá. Ono to zase spadne a oni jsou smutní z toho, jak ten Bitcoin je vlastně špatný, ale jak říkám, kdo se zaměří na nějaký delší časový rámec, my tady dneska sedíme, jak jsem říkal, Bitcoin za 45 tisíc, já když jsem ten kanál začínal dělat v roce 2019, Bitcoin stál asi 3,5 tisíce dolarů, takže od té doby narostl asi 12-násobně.
0: Což je vždycky takový smutný, že? Když si člověk uvědomí, za kolik to bylo možná koupit tenkrát.
1: To je pravda, ale já tenkrát jsem si říkal, že je hrozně smutný, že jsem v Bitcoinu nebyl v době, kdy se dal koupit za 100 dolarů. Předtím byli lidi, kteří byli smutní, že si ho nekoupili za 2 dolary, protože tak, když se podíváš na ty historické bubliny, tak on třeba vyletěl z 1 dolaru na 32 a sesypal se zpátky na 2. A nějací jako blázni ho tenkrát kupovali v té bublině za 32 dolarů. A my se dneska tady bavíme o tom, že je to vlastně jako víc než tisíckrát dražší. Jo, a tak to s Bitcoinem si myslím, že bude i do budoucna. A jednou se možná někdo bude dívat na tenhle ten podcast a řekne si, to stálo jenom 45 tisíc, jenom 1 000 000 korun to stálo, protože v budoucnu dost možná Bitcoin bude daleko dražší.
0: Máš pravdu, určitě s tím odstupem času si myslím, že se zase dostaneme trošičku dál a přesně jak si popsal, tak zpětně se na to budeme dívat, takže to bylo levnější. Prvním státem, který vlastně oficiálně přijal Bitcoin jako platidlo, tak se stal poměrně chudý Salvador, kde mimo vlastně americký dolar je možné tedy nově platit právě Bitcoinem. Ovšem to zavedení Bitcoinu technicky úplně nezvládl. Tak jak třeba ty koukáš vůbec na to, že to byl první stát, který tuto měnu přijal a eventuálně na ty řekněme porodní bolesti, které provázely to zavedení?
1: Za prvé je to velká odvaha s něčím takovým přijít, oznámit 6 milionům lidí, že kromě Bitcoinu, kromě dolaru teďka bude i Bitcoin vlastně národní měnou nebo zákonným platidlem. A jako musím říct, že jsme všichni v podstatě očekávali nějaký tyhle ty porodní bolesti, protože my jsme nevěděli, jestli Bitcoin je vůbec připravený na to, aby na něho nasedla jedna celá země, která má 6 milionů lidí. A to navíc ještě vlastně na jeho nejnovější vrstvu, která se jmenuje Lightning Network, která umožňuje právě ty rychlé platby, které prostě projdou během pár vteřin a jsou v podstatě zadarmo. Nebo dneska jsem zrovna zkoušel Lightningem zase nějakou platbu dělat a stálo mě to 2 halíře, jo? Protože ty, když standardně uděláš nějakou platbu platební kartou, tak tam poplatky jsou taky, akorát ty je nevidíš, on je v podstatě za tebe platí ten provozovatel toho terminálu. U Bitcoinu je to trošku přenesený na toho uživatele, i když teoreticky taky být nemusí, ale on vidí, že za tu platbu dal třeba 2 halíře. Takže ty, když platíš jako 100 korun a máš tam 2 halíře, tak tě to asi úplně tolik jako trápit nebude. Nicméně tohle je obrovský stres test pro celou tu technologii, pro tady ten Lightning, který běží, vlastně je to taková vrstva, která běží nad Bitcoinem a umožňuje právě ty levné platby. A doteďka se používala spíš tak v takových těch jako bitcoinových kruzích lidí, kteří se tak jako motají kolem toho Bitcoinu, si s tím nějakou dobu hrají. Já to mám ve shopu taky nasazený už jako asi poslední rok a teď jsem viděl, jak to neskutečně akcelerovalo, že za poslední rok se to začalo skutečně hodně používat a do toho právě přišel ten test v tom Salvadoru, kde na to v podstatě onboardovali najednou tolik lidí. Aktuálně tu aplikaci, tu státní voletku, vlastně tu peněženku digitální už používá 1,6 milionu lidí, kteří si ji nainstalovali, což jako neuvěřitelné číslo. A samozřejmě problémy tam byly, byly proti tomu i nějaký protesty, i když mám pocit, že mainstreamový média hodně jako ty protesty, řekněme, dělali z nich něco trošku víc, než byly. Tam bylo skutečně jenom pár lidí a obvykle spíš ti lidi protestovali proti tomu samotnému prezidentovi, protože se můžeme bavit, jestli to není nějaký diktátor, ale v té střední Americe a jižní Americe to obvykle spíš vždycky výměna nějakého hroznýho diktátora za trošku jako lepšího diktátora. Myslím si, že my to tady z té Evropy nedokážeme úplně jako správně srovnat, co je a co není tam jako pro ty lidi dobrý. Jako nemůžeme očekávat, že takhle jako přepnou úplně na demokracii jako my tady. Každopádně ten Salvador je velká věc, vidíme, že to funguje s nějakýma porodníma bolestma, ale vidíme, jak odtud chodí vlastně obrázky, kdy v nadnárodních řetězcích, jako je McDonald's, jako je Starbucks, jde zaplatit Bitcoinem a myslím si, že tohle to bude zajímavý právě z toho pohledu, že tyhle ty firmy nadnárodní si to na nějakých svých sezení předají, to know-how a řeknou, hele, tak to pojďme zkusit ještě tady a pojďme to zkusit tady a nemusí to trvat tak dlouho a Lightningem zaplatíme třeba v Olomouci ve Starbucksu. Je tady Starbucks, jo? Myslím, že tady nějaký tady, je. Ano, ano. No, my prostě obě nemáme.
0: Ani McDonald's to nemá.
1: Ani McDonald's, no, my jsme malo město.
0: Takže může to být ten Salvador vlastně taková jako case study pro ty firmy, aby si vlastně vyzkoušeli to prostředí, to, jak vlastně s tou technologií vůbec nakládat a potom to jednoduše mohli rozšířit.
1: Jednoznačně to tak vidím a druhá věc, že je to skvělá case study pro ostatní státy, které můžou v přímém přenosu sledovat, jak to vlastně dopadne v zemi, která přijme jako zákony platidlo něco digitálního, něco z internetu, něco, co neovládá mezinárodní měnový fond, něco, co nemá pod kontrolou žádnej politik na světě a tyhle ty instituce, jako je právě měnový fond, proti tomu jako trošku, no hodně od toho zrazovali, že by se to jako nemělo dělat, že je to volatilní a tak dále. A ona je to dvousečná zbraň. My samozřejmě můžeme vidět, že v případě třeba nějaké bubliny na Bitcoinu, která dřív nebo později může přijít, tak se na tom spousta lidí v tom Salvadoru může spálit. Doufám, že se to nestane. Na druhou stranu stranu opravdu jako získali nezávislou měnu, kterou nikdo, protože oni vlastně teďka jako svou národní měnu mají americký dolar a tím pádem, pokud by došlo k nějakému znehodnocování, tak oni s tím jako země nic neudělají, i když u amerického dolaru to nějakým způsobem jako nehrozí, ale teď mají skutečně něco nezávislého a kromě toho začali nakupovat vlastně i do státní kasy, tak jak třeba Česká národní banka kupuje zlato, tak oni začali do státní kasy jako první země na světě vlastně nakupovat bitcoiny. Teď nedávno tweetoval ten prezident Nayib Bukele, že už jich mají 550, myslím, a teď přikupovali dalších 150. Myslím si, že aktuálně jich drží asi 700. Takže normálně jako ve státní pokladnici nemají nic hmotného, nemají tam žádnou ropu, pšenici, ale mají na hardwareové peněžence uloženy bitcoiny. Přijde mi to úplně skvělý. Doufám, že se toho dočkám i v České republice, bude to chvilku trvat, si myslím.
0: Mně to teda přijde jako obrovský průlom, tohle to.
1: Jo, může se ukázat, že jim se to může extrémním způsobem vyplatit, nebo samozřejmě v následujících dobách se to propadne a všichni budou říkat, hele, ale Bukele tam nakoupil do státní pokladnice 700 bitcoinů a to má poloviční cenu. Zase myslím, že by to bylo stejně jenom o tom, že by vydrželi, počkali by a ono se to určitě vrátí. Určitě, nikdy nevíme, nic určitě, to samozřejmě nevíme. Nicméně bitcoin dlouhodobě málo kdy zůstane jako nějakou extrémně dlouhou dobu pod tím svým all time high, takže já si myslím, že se jim to vyplatí. Spousta těch třeba i okolních zemí tuhle tu příležitost uvidí a dneska už se o tom mluví v Panamě, v Paraguaji, v Uruguaji o tom, jestli náhodou by nebyl dobrý nápad taky jako přijmout vlastně Bitcoin jako oficiální platidlo nebo jako ten legal tender takzvaný. A dokonce jsem slyšel i nějaký náznaky o tom, že by to třeba možná udělala i Ukrajina. Takže to bychom se bavili o nějaké zemi v Evropě, která o tom uvažuje taky, jo, která se taky zmítá v nějakých svých ekonomických problémech. A jo, je to spousta takových případových studií, které teď budeme jako sledovat, primárně ten Salvador. Uvidíme, kam všude nám to Bitcoin nakonec dostane.
0: Já jsem teda ještě doplním tím mimo Ukrajinu, o které jsem taky slyšel, tak četl jsem nějaký článek ohledně Portugalska, že tam samozřejmě by se jim to eventuálně taky hodilo. A navíc je tam zajímavá informace, kterou bych určitě rád dodal, a to je to, že v Portugalsku vlastně mají nulové zdanění,
1: ano,
0: co se týká kryptoměn.
1: A znám hodně lidí ze svého okolí, kteří byli bitcoineři trošku dřív než já a přece jenom, řekněme, povedlo se jim nějaký bitcoiny nakoupit právě za ty ceny třeba kolem 100 dolarů, že už mají rezidenci v Portugalsku kvůli tomu, že tam prostě je to daňový zvýhodnění, respektive tam je tam nula na ty takzvaný capital gains, na to, co na tom jako vydělali. V podstatě tam není daňová zátěž. A to Portugalsko si od toho slibuje to, že tam přijde pár lidí, kteří na tom dokázali zbohatnout a přinesou sebou nějaký, řekněme, bohatství nebo nějakou prosperitu, že tam budou podnikat, že tam ty peníze nechají prostě. Portugalsko taky není úplně v ekonomické, řekněme, super kondici a udělali poměrně jednoduchý zákon, OK, tak přijďte k nám, tam musí si člověk něco splnit. Já teďka nevím, jestli si tam musí koupit nemovitost, nebo to je od nějaké, teď si to přesně neuvědomuju, ale prostě mají to skutečně udělané tak, že ano, nulová zátěž, když sem ty peníze do jisté míry jako přinesete. Protože oni se to slibují samozřejmě jako prosperitu a je to celku logický. Já si myslím, že obecně jako zvyšování daní v zemích vede akorát k tomu, že lidi vymýšlí, jak ty daně obejít, pokud to dostane, se to dostane do nějaké neúnosné úrovně. Proto dneska vidíme, že spousta sportovců prostě má rezidenci v Monaku, v Dubaji a podobně. Konec konců, já jako prostěhovák bych o tom mohl vyprávět, respektive jako u nás je pár tenistů, kteří to tak mají. A já vlastně do jisté míry jsem můžem divit, protože pokud nějakým způsobem ta daň je už jako neúnosná pro ně, tak pokud taková skutečnost nebo takový způsob existuje legálně, tak se tomu bude uchylovat víc a víc lidí. Takže já bych šel spíš cestou jako buďme to k tomu otevření i jako Česká republika, nedaňme ty lidi, oni ty peníze tady rádi nechají, pokud nebudou prostě nesmyslně zatíženi nějakou daňovou povinností zbytečně velkou.
0: A v rámci toho Portugalska navážu ještě na tebe, je to skutečně taková pobídka nejenom třeba pro jednotlivce, ale také pro nějaké firmy, které vlastně s Bitcoinem nakládají nebo obecně s kryptoměnami a mohli by si tam třeba postavit nějaká sídla nebo nějaký výrobní závod.
1: Navíc ti lidi často, kteří právě třeba na Bitcoinu vydělali nebo řekněme zbohatli, já to nemám tak rád to slovo, protože to evokuje něco špatného, ale to jsou často lidi, kteří v těch kryptoměnách nějakým způsobem podnikali. A teď se najednou objevili v Portugalsku a v celku logicky kolem sebe můžou vytvořit, buď ten biznis tam rozvíjet, nebo stvořit nějaký novej. A to je to, co si od tohoto Portugalsko slibuje. A já si myslím, že bychom jako země mimochodem měli najít způsob, jak tohleto podpořit taky, ne těm firmám házet klacky pod nohy, co se tady trošku děje, protože třeba banky s nimi jako celku neradí, jako spolupracují, protože je to pro ně něco, co když tam nějak jako perou.

0: Slovensko, kde je to vlastně protipol Portugalska, tam je naopak to zdanění kryptoměn opravdu vysoké, je to v řádu desítek procent.
1: Je to něco kolem 38%, myslím, no, nebo 38-39.
0: No já vím, že se proti tomu zvedla poměrně velká vlna nevole, samozřejmě pro lidi, kteří samozřejmě nějaké kryptoměny vlastní, ale co si o tom myslíš? Já si myslím, že tohle je dost jako degradující pro...
1: No jednoznačně, já vidím tam ten efekt, o kterém jsem mluvil, že spousta těch mých kamarádů ze Slovenska už vymýšlí, jak mít aspoň rezidenci v České republice, aby danili tady, nebo případně tady zakládají firmy, do kterých to jako kdyby převádějí jako nějaký aktivum, který pak bude spravovaný tou firmou, protože jakým způsobem se přesně stát podílil na tom, že tihleti lidi nakoupili kryptoměny a teď jim mají odevzdat státu desátky, ale ani to nejsou desátek by byl dobrý, ale 38-39%, protože oni se tam celku omylem v těch kryptoměnách vyskytli v nějakých jak kdyby dvou paragrafech, a to jednak jak kdyby nějaký jako zisk, jako ostatní zisk, a potom ještě oni na to mají právě něco jako sociální a zdravotní pojištění navalený, jo? Prostě ty daně se tam potkaly nějak dvě. A teď bych jako kecal, protože nejsem žádný specialista na slovenský daně, ale vím, že v tom součtu je to 38-39%. A logicky se ti lidi ptají, když tady celou dobu ta vládní garnitura vykládá, že je to hloupost, že to nechtějí, že my jsme hloupí, že si to kupujeme, a teď z toho chtějí 38%, jako dává ti to smysl, takže je vcelku logicky, že tihleti lidi samozřejmě budou hledat způsob, jak to ti daně jako nezaplatit, a ne, že bych je v tom chtěl podporovat spíš, nebo spíš by ten stát měl přijít: OK, tak pojďme vymyslet něco rozumného, nějaký kompromis, ale jinak se fakt jako vystavuje tomu, že oni budou hledat způsob, jak si tu rezidenci daňovou najít někde jinde.
0: Čili jsou teda vlády tím největším rizikem nebo takovou hrozbou pro, nebo nepřítelem možná kryptoměn a Bitcoin obecně?
1: Nepřítelem budou už jako z podstaty věci, protože ten vynález Bitcoinu je v podstatě o tom, že celou dobu se bavíme, a já to říkám i na tom kanálu, je to oddělení peněz od státu. A spousta lidí z toho má strach, a včetně těch vlád a státu. Já si myslím, že to ve výsledku může přinést jako v podstatě jenom pozitivní věci, akorát v tom přechodném období nemůžeme očekávat, že z toho ty státy a vlády budou úplně jako nadšený. Ale historicky, kdybys v 15. století řekl, že možná jsou i nějaký jiný víry a že bys chtěl věřit v něco jiného než v tu státní víru, protože jako ta církev byla v podstatě spojená se státem, aby tě zřejmě upálili. Takže každý to období má trošku svoje jako úskalí. Ale taky nakonec jsme oddělili vlastně církev od státu. A dneska žijeme v sekulární společnosti a ty si můžeš vybrat, jestli v něco chceš věřit, v kterou víru, jestli budeš ateista, a nijak se to netýká tvýho fungování na tomhletom území. Takže já si myslím, že do budoucna nás skutečně čeká oddělení peněz od státu. Stát bude zajišťovat zřejmě nějaké jako jiné věci, než aby jako řešil, kolik má být peněz v ekonomice. A teď pro spoustu lidí tohle je nepředstavitelné, protože stát přece má řídit peníze, že? A není to náhodou jenom nějaký náš jako mindset, který máme v hlavě. Ono to totiž podle mě jde i jinak. A jde potřeba jenom z toho jako vystoupit z té krabičky a začít přemýšlet o tom, jestli skutečně potřebujeme státní peníze. Já si myslím, že ne. Konec konců třeba, nevím, Slovensko a jiný státy Evropské unie už nemají svoje peníze a jsou řízeny vlastně centrálně zase z Evropské unie. Se bavím o euru. Takže ono to jde. A proč to ještě nepovýšit na nějakou globální úroveň, kde navíc nebude žádná autorita typu Evropské centrální banky? A bude to algoritmus, který přesně říká, kolik těch bitcoinů je a kolik jich bude. A žádný politik ti do toho nezasáhne. Protože dneska je to tak, že pokud je trošku problém, tak se ta ekonomika stimuluje tím takzvaným tištěním peněz, a to je složitý proces, tady nechci úplně vysvětlovat, ale těch peněz v ekonomice je zkrátka pořád víc a bitcoinu bude jenom 21 milionů, to nám zkrátka nikdo nepřifoukne. A myslím si, že proto je to jeden z, jako z nejdůležitějších vynálezů, který jako lidstvo, se kterým jsme se vlastně mohli v 21. století potkat.
0: Aha, někteří zlí jazykové možná tvrdí to, že by těch je 21 milionů, tak se dají potom ještě dále dělit ty bitcoiny. To znamená, že může se to dostat k daleko více lidem, protože lze vlastně nakupovat pouze frakce jedné té mince. Tak je to dnes nějaký argument? Nebo je to
1: ne,
0: prostě
1: to je feature, ne bug, že to není žádná chyba. To je stejný, jak kdybych tady jsem donesl pizzu a ty jsi mi řekl, to je skvělý, že máme jednu pizzu, a já bych řekl, a navíc můžeme nakrájet na miliardu kousků, takže tím nasítíme víc lidí. No, ne. Ta pizza pořád jako bude mít stejný počet kalorií a nasítíme z ní zhruba stejný počet lidí, jenom to můžeme nakrájet. Tam jde o to, že u Bitcoinu skutečně se lidi můžou ptat, no tam je vlastně jenom 21 milionů mincí, takže to může používat

0: jenom 21 milionů lidí, ne, ale ta mince jedna jde vlastně jako dělit i nadále. Ono teoreticky ve výsledku na začátku si můžeš určit, ten Bitcoin by klidně mohl být jenom jeden, jenom je v té politice určený, že jich je 21 milionů, ale mohl by být jeden, který by se jako dál dělil. Tam jde o to, že pořád ten jeden bude mít stejnou hodnotu jako ten jeden, spíš to jako prostě podělíš, tak aby v té ekonomice to mohlo cirkulovat. Jo. Dneska vlastně ten jeden Bitcoin je dělitelný na 100 milionů Satoshi a ten Satoshi se jmenuje vlastně podle toho zakladatele Satoshiho Nakamota a je to nějaká malá částečka, která mimochodem dneska odpovídá zhruba jednomu halíři, jo, protože my máme taky, máme tisíci koruny, máme 100 koruny a korunu můžeš dál dělit vlastně až na 100 halířů. Teď jde o to, jestli ten halíř dneska má nějakou cenu. Je už jako skutečně malej a v podstatě ty mince jsme museli vyřadit, v oběhu už nejsou. Že jo? Dneska máš nejmenší minci korunu. Brzo se můžeme dočkat toho, že to bude 5 koruna, protože za korunu si už nic nekoupíš, protože inflace.
1: Jasně. No je pravda, že třeba u eura mě tohle z toho hodně štve v momentě, kdy máš ten jeden cent, to je v podstatě taky úplně halířová položka jenom a pak máš akorát plnou peněženku a stejně si za to ve výsledku nic nekoupíš, jasně. Takže je to podobné. Pojďme se podívat do Spojených států. Tam naopak ty regulace, nebo respektive vláda se snaží regulovat právě Bitcoin. A není tak dlouho, co senátoři schválili vyšší zdanění, jednak kryptoměn a stejně tak rozpracovávají systém, kdy výrobci hardwareových peněženek budou v tom jejich optimálním modelu zhromažďovat informace o těch uživatelích. Tohle to asi není úplně pozitivní zpráva.
0: Není, tak ono samozřejmě byla otázka času, kdy se dostanou ty kryptoměny na hranu toho standardního systému, protože ty systémy, ten standardní a ten kryptoměnovej sice fungují jakýmsi způsobem nezávisle, ale fungují v jednom světě a v jisté fázi musel dojít k tomu, že se dostali takhle spolu na hranu. A ten regulátor dneska to funguje tak, že vlády skutečně jako řídí ty peníze a řídí, co se v těch tocích děje, takže jsme to očekávali, že něco takového přijde. Spousta těch návrhů, který tam někdo vymýšlí, nedává smysl a je vidět, že to píšou sem tam i neinformovaní lidi, protože navrhují věci, které nejdou ani udělat, nejdou technicky provést. Jak bude přesně výrobce hardwareové peněženky, když mi ta hardwareová peněženka přijde, kdyby monitorovat, na které adresy já jsem si to přijal, protože oni nemají kontrolu nad tím, jaká ta peněženka stvoří soukromý klíče, protože tam funguje náhodnost. Když ta peněženka přijde, já ji poprvé nastartuju, tak ona mi vytvoří moje adresy, na které nikdo nevidí. Tak na tom principu vlastně do jisté míry Bitcoin funguje, že to jako stvoří vlastně ty adresy jako v tom systému, takže nikdo nekontroluje, nikdo. Výrobce hardwareových peněženek nemůže na dálku zabavit mince nebo mi hledět, kolik tam toho mám. Čili to, co je napsané v těch zákonech, jsou sem tam nesmysly. Naštěstí se to ještě nedostalo často ani do prvního čtení, nebo nějaký to zdanění, jo. Ale spousta těch věcí vůbec neprojde, protože tam budou jednak jako lidi, kteří jim to vysvětlí, druhá by nebylo jak jako prosazovat ten zákon. Jo? Čili ve výsledku si myslím, že dojde k nějakému kompromisu, ale ano, jako tenhle ten rok určitě patří hodně o tom, že se bavíme o tom, jaký ty regulace budou, jaký přijdou a jestli to bude problém. Zatím to takový problém není a navíc existuje v Americe už poměrně silná skupinka i takových jako pro krypto senátorů, kteří tomu rozumí, rozumí té technologii a lobujou, řekněme, za nějaký měkčí zákony nebo za to, aby se to regulovalo minimálně nebo aspoň nějak rozumně. Každopádně, aby neprocházely tyhle ty hlouposti. Třeba Cynthia Loomis z Wyomingu, senátorka, kupovala vlastně i do státní kasy Wyomingu Bitcoin taky, takže nemůžeme se bavit, že Spojené státy by to měly na balance sheetu a ona to kupovala v tomu Wyomingu. Rozumí tomu, rozumí blockchainu a dneska i SEC, tomu nejvyššímu úřadu, který dohlíží vlastně na fungování směnáren a kdyby cenejch papíru, tak mu šéfuje Gary Gensler, který předtím učil blockchain, bitcoin na MIT, takže zase člověk, který tomu rozumí. Ten jde teďka spíš trošku jako po altcoinech, což se spoustě lidem jako nelíbí, ale tam skutečně u těch altcoinů oni některý nebudou splňovat to, že vlastně nejsou cenej papír, protože se tváří, že nejsou, ale spousta těch altcoinů samozřejmě v podstatě jsou cenný papíry a po nich si myslím, že Gensler půjde a může se nám to líbit nebo ne, ale myslím si, že do jisté míry vlastně jako to je jeho práce, nemůžeme se tomu úplně divit.
1: Troufl by si třeba ohodnotit míru nějaké důvěry v Bitcoin právě v veřejném sektoru mezi běžnými lidmi?
0: Myslím, že se to extrémně proměnilo hlavně. Že dneska, když potkám člověka, který bude podobně starý jako já, bo je to 35, tak už by mít aspoň nějaký povědomí o tom, že to existuje. Samozřejmě mezi něma se najdou pořád skeptici. Spousta lidí bude pořád říkat, že je to nějaký skem, nějaký letadlo, nějakýho ponzi schéma, že se napakuje ten nahoře, ten Satoshi Nakamoto. Ale když si to nastuduješ a víš, jak to funguje, tak víš, že tak to není, že to ani není možný jako z principu nebo z podstaty věci. A kdo si to nastuduje, tak si na to přijde. Já vlastně neznám člověka, který by Bitcoin znal, skutečně ho nějakou dobu studoval nebo si o něm četl a pak mi řekl, že je to hloupost nebo že je to nějaká pyramida. Pokud ten systém znáš, pokud se podíval třeba na nějaké moje videa na YouTube, kde se to snažím vlastně vysvětlit a projdeš si tím, tak si řekneš, aha, tak pozor, já jsem si o tom myslel úplně něco jiného. Takže to povědomí se proměnilo a potkal jsem i spoustu lidí, kteří mi třeba řekli, hele, to je super, že jsi to tak vysvětlil na tom kanálu, protože já jsem si o tom předtím myslel, že to hloupost, že je to nesmysl, ale hlavně je to kvůli tomu, že často lidi neví, jak fungují ty standardní peníze, ty státní peníze, jak funguje česká koruna, kde se bere, kolik je, kdo ji vydává. A vlastně se studiem Bitcoinu musíš jít i na dřeň toho problému těch standardních peněz, něco si o tom zjistit a v tom okamžiku zjistíš, aha, ten Bitcoin ale sakra dává smysl. A tohle právě proto říkám, že se to proměnilo, protože dřív to lidi určitě spíš vnímali jako nějaký podvod, jako něco, kde se jako perou nějaký peníze. A dneska už potkávám hodně lidí, kteří říkají, něco mám, něco držím, co když to fakt z toho něco bude. Znám lidi, kteří to koupili třeba jako ze starší generace dokonce, kde je větší, jako řekněme, šance, že si budou myslet, že je to nějaký podvod, protože zažili jich třeba během 90. let hodně různý prodavače hrnců, kteří jim nadspali právě nějaký pyramidy, ale dneska znám 70-tníky, kteří to nakoupili svým vnoučatům a jednou jim to odkážou. Takže to se proměnilo hodně.
1: To je super. A myslíš si, že když otevřeme téma vůbec fyzických peněz, protože už jsem taky zaslechl některé názory, že směrem do budoucna by se mohlo ustupovat od vůbec jako papírových peněz, ty, které máme v peněženkách. Kam by to podle tebe vedlo? Dokážeš si představit, že tohle z toho jednoho dne se stane?
0: No, to se stane zřejmě a na to máme hlavně Bitcoin, aby nás do jisté míry i ochránil od takové budoucnosti. Zaprvé potřeba si uvědomit, to si spousta taky myslí lidí, že všechny ty peníze, co vidí dneska na telefonu, když si otevřou elektronický bankovnictví, že to někde fyzicky leží. Neleží. Ty peníze jsou z velké části digitální, už existují jenom jako jedničky a nuly na účtech, takže ten strach z Bitcoinu, že je jenom digitální, je vlastně úplně mimo, protože aktuálně hotovost je asi 7-8% jo, všech peněz, které máme v oběhu. Takže kdyby všichni se teďka zbláznili, že chtějí hotovost a letěli do bankomatu, tak to vlastně ani neudělají. I když to by problém nebyl, ona by to centrální banka jako dotiskla. Jo. Takže první je potřeba si jak kdyby uvědomit, že za těma penězma už není nic hmatatelného ve smyslu nějakého zlata, co tam bylo historicky před rokem 70. To už v tomhle světě už nežijeme. A teď je vlastně jenom otázka, jsme hodně digitální společnost, řekněme, nevadí nám to a v celku to funguje, že můžeme platit hodinkama, že můžeme platit telefonem spousta, my jsme dokonce velmoc v Evropě, že platíme bezhotovostně docela dost, takže můžeme se do budoucna bavit o tom, že zrušíme hotovost, ale do jisté míry tím pádem jsme odevzdali vlastně celou tu důvěru zase těm bankám a centrální bance, protože tam má kontrolu nad těma penězma. Co se stane do budoucna, když ještě navíc vzniknou ty tzv. CBDC, ty měny centrálních bank, je, že by mohli třeba říct v případě nějaké krize, jako byla korona, teď všem pošleme 20 tisíc, protože je nějaká krize, my potřebujeme stimulovat ekonomiku, tak to všem rozpošlou do té aplikace, ale zároveň můžete to použít třeba jenom na potraviny nebo jenom na léky. A já vím, že to zní jako taková orwellovská budoucnost, ale jde o to vlastně nedopustit ten stav, aby to vůbec bylo možný. Já si nemyslím, že teď by to někdo dělal, že nemáme takovou vládu a takový centrální bankéř, aby něco taky udělali. Ale v okamžiku, kdy připustíš takovou možnost, tak taková věc prostě hrozí do budoucna. A ten Bitcoin je jakási pojistka té budoucnosti, protože tam nikdo neurčí, za co to můžeš a nemůžeš utrácet. Proto se někdy Bitcoin spojuje i s tím, že někdo si za něho koupil prostě drogy. Ano, protože mohl. Kdyby tu možnost neměl, tak to zřejmě udělá nějak jinak. Buď to vymění za nějaké věci, nebo to udělá tou klasickou starou hotovostí. A A teď se můžeme bavit, ale když uděláme tu digitální, ty digitální peníze, tak vlastně budeme moct řídit, jako, že už to ten člověk neudělá, že už si nekoupí žádný drogy. Ale on si ve výsledku potom nekoupí nic, co někdo nedovolí. Jo? A tohle je budoucnost, ve které já úplně nechci žít. Že bude někdo řídit, co si můžu a co si nemůžu kupovat. Třeba, já nevím, někdo bude mít nějaký, řekněme, zdravotní problémy a najednou se mu vypne nákup masa a třeba cigaret a alkoholu. A on prostě bude muset žít zdravě a kupovat si jenom zeleninu. Dobře, možná by to mělo nějaký pozitivní efekty, ale je to hrozně nebezpečný. Prostě něco takového vůbec připustit. Bitcoin v tomhletom nabízí vlastně obrovskou konkurenci těmhletěm pokusům, kdyby do budoucna přišli, protože Bitcoin jsou prostě peníze, které nikdo neovládá.
1: No musím říct, to, co jsi popsal, tak je obraz budoucnosti, které já osobně bych se asi docela bál. Přesně v momentě, kdyby ti někdo mohl regulovat to, co skutečně ty si můžeš nakoupit. Nějaká predikce, ale které já se bojím trošku víc, je to, že skutečně my bychom odevzali vlastně ty peníze jenom bankám, to znamená, kdyby ta hotovost úplně zanikla, tak by se stalo to, že banky by si v podstatě mohly regulovat to, kolik si za tu správu vlastně vezmou. Teď je ze zákona, pokud se nepletu, tak, že banka musí na běžných účet dávat jakoby kladné nějaké zhodnocení. I když je tam většinou 0,0001.
0: No to už nestojí ani za řeč, no, co jako tam je.
1: Pár halířů v podstatě každý měsíc. Tak si představ situaci, kdyby oni začali dávat záporný zhodnocení. To znamená, že by si brali peníze za to, že je tam pouze máš jako uložené.
0: To znamená, ty by to si... už je o Německu. To už někde funguje třeba na účtech, kde je drženo víc než nějaká částka. Myslím, že je to třeba jako 100 000 euro, tak už tam začíná být jako negativní úrok ve smyslu, že vlastně je tlak na to, aby se ty peníze točily v té ekonomice, aby se utrácely. No a logicky ti tam zůstává ta možnost to jako vybrat do té hotovosti. A teď by se jim třeba možná do budoucna líbilo, kdyby ta hotovost vlastně vůbec neexistovala. To už jsou jako některé ty nápady, tyhle ty, a oni to vlastně, ty nápady nejsou ani myšleny zle. Oni mají jako touhu nějakým způsobem jako stimulovat dál tu ekonomiku, protože my od 70. let vlastně se to dělá, že jo, řízením těch úrokových sazeb a teď máš nějakou jsme v nějaké lehké ekonomické krizi, nebo nejsme úplně v nejlepší kondici, ale ty úrokové sazby má centrální banka na nule. Kam je může snížit? Do mínusu? Jakože, teda, co to znamená? Že si budeš vzít půjčku a budeš dostávat peníze za to, že jsi vzal půjčku. A naopak lidi, co spoří a mají peníze, tak se jim vlastně bude jako zmenšovat to množství těch peněz. To je úplně na palici. Tak to selský rozum přece ani nemůže jako pochopit, protože to nedává smysl. A od toho teoreticky nejsme ani jako moc daleko, nebo tyhle ty pokusy už se začínají trošku někde jako zkoušet, tak pojďme tam dát záporný úrok, aby jsme ty lidi vlastně donutili do spotřeby. Takže vlastně aktivní nutíš lidi, aby nespořili. Jo, to je prostě úplně přesný opak toho, co učíš, jako, nebo máš učit svoje děti, že by měli spořit, tak jako dneska je to vlastně úplně obráceně. Jo. A samozřejmě zrušením té hotovosti bys právě dal do rukou nějakou moc, ale ne tak úplně těm bankám, jak jsi řekl, ale tuhle tu pravomoc vlastně do budoucna chce právě spíš jako získat centrální banky, aby to tak správně mohli řídit těma pákama, jak když jsme kdysi hráli SimCity a tam jsme určovali ty úrokové sazby a hráli jsme si s tím, protože tím, že vznikne to takzvaný CBDC, ta digitální měna centrálních bank, tak vlastně přímo ta centrální banka bude moct říkat, kdo má kolik na účtu, protože oni teďka právě spolupracují spíš jako s tou sítí komerčních bank, nemyslím tím přímo komerční banku, ale prostě standardních bank. A pomocí té sítě těch bank se vlastně nový peníze dostávají do ekonomiky právě přes úvěry. Tak celý ten proces je vlastně strašně složitý. Takže kryptoměny nebo to CBDC, a to, o tom se mluví, já bych chtěl upozornit tady, já možná s ním jako nějaký konspirační teoretik, jo? Ale skutečně se tyhle ty jako plány na ty měny centrální bank chystají a právě největší strach z toho mají právě jako komerční banky, které by tím způsobem, tím pádem by v podstatě nebyly ani potřeba v celém tom systému, protože každý občan by si tím pádem otevřel prostě účet u centrální banky, jo? Takže to je to takovej jako kříž, kterého se víc jako bojí vlastně ty banky, takže do jisté míry oni možná přejdou i na tu temnou stranu kryptoměn a budou v tom boji vlastně jako trošku jako s námi. A já si nemyslím, že by to teď byl nějaký vyhrocený boj. Je to spíš o tom, že se jako bavíme o tom, jak by ty peníze do budoucna měly fungovat. A já si myslím, že ty CBDCs, ty měny centrální bank, že to není cesta a do jisté míry je to jako nebezpečný. I když to ti bankéři třeba v tuhle chvíli tak nemyslí a myslí to jenom v našem dobru, tak některé nápady, které jako byly zamýšleny s nejlepšíma úmyslama, ve výsledku nedopadly úplně dobře.
1: To byla hodně vyčerpávající odpověď, musím říct.
0: Já se omlouvám, neumím být moc stručný, jo. Klidně mě vždycky zastav a řekni, že už stačilo.
1: Ne, ne, úplně v pohodě. No pak přemýšlím, co bych vlastně k tomu dodal. Je skutečně asi jenom to, že v současné době, možná v pár budoucích letech, možná desítkách let, se bude vůbec určovat to, kam budou peníze a měny jako takové směřovat a jak se tady vlastně bude platit potom v následujících stavkách.
0: Oni tenhle ten problém třeba řešili i ve Spojených státech, kdy ještě za Trumpa a teďka za Bidena dali těm lidem ten stimulační balíček, protože lidi seděli doma, nesměli během covidu někam jako do práce nebo byli omezení a aby to nakopli tu spotřebu, tu ekonomiku, tak jim třeba všem poslali, nevím, kolik to bylo, $2000, $1000, to je v celku jedno. No ale spousta lidí to vzala a rovnou to uložila třeba do akcí nebo do Bitcoinu. Což bylo přesně něco, co oni nechtěli. Oni chtěli, aby ten stimul přišel zpátky do ekonomiky. To znamená, aby se kupovaly potraviny, oblečení. Aby se to projevilo nějak v té reálné ekonomice. Ale ti lidi, kteří měli peněz dost, si řekli, no tak já to narvu do Bitcoinu, že jo? To jsou nějaké peníze, co jsem neměl, tak to prostě hned jde do těch aktiv. Ale my to vidíme obecně, jakože vlastně, když vznikají ty nové peníze, tak vidíš, jako všechny akciové indexy, jako S&P 500, vlastně od roku 2008, kdy byla ta poslední krize, to byla takový poslední zaváhání toho trhu, od té by se to v podstatě nestalo, protože tam pořád tečou nový prachy vlastně. Tady se podíváš na ten index, tam on jde pořád nahoru. A my se můžeme ptát, jako, jak je možné to skutečně ty firmy typu, já nevím, Apple a Netflix udělali takovou extrémní ziskovost, že se to propsalo do toho indexu, že to pořád tak roste. Ne, ale spousta lidí prostě investuje do akcí a cpe tam ty peníze dál a dál a vznikají nový a nový peníze a proto prostě všechny ty indexy letí takhle nahoru, jo, a bez nějaké větší zastávky. Máš tam jenom ten zub během toho covidu, kde se všichni jako trošku polekali a vytáhli z toho ty peníze, aby je tam ve výsledku narovali zpátky a na těch indexech ten covid měl 3 měsíce a jelo to dál, jako all time high, a si můžeme říkat, a to je úplně vytržený od té reálné ekonomiky. Ta reálná ekonomika není v také kondici, ale ta už s tím skoro nesouvisí. Jo. Vlastně jako žijeme v zajímavé době, kdy můžeš tohleto jako sledovat na těch křivkách a říkáš si, že některé věci vlastně už nedávají vůbec smysl.
1: Existují třeba nějaké informace nebo nějaké, naopak spíš možná dezinformace, mýty, které by bylo v souvislosti s kryptoměnami dobré jako vyvrátit?
0: Myslím, že jeden z těch mýtů pořád je, že je to jako nějaká obrovská pyramida, letadlo, skem, že ten tvůrce se chce prostě obohatit. Mám o tom celý díl i u sebe na kanálu, který se jmenuje Bitcoin pyramida a tam vlastně vyvracím ty důvody, proč si myslím, že rozhodně není a jako těch argumentů je spousta. Taky se neustále řeší ta energetická náročnost, že vlastně je to hrozně neekologický a že bychom to vlastně vůbec dělat neměli. Tam vždycky záleží u té ekologie třeba jako s čím to srovnáváš, jo? Když to chceš srovnat se standardním bankovním systémem, který používá domy, lidi, jako pobočky, provoz bankomatů, rozvoz hotovosti, tak se dostaneš na zřejmě jako děsivější číslo, než je spotřeba Bitcoinu. Stejně tak třeba jako těžba zlata je extrémně neekologická a taky se na to moc neptáme, když si jdeme koupit řetízek, jo, to jsou díry v zemi, v podstatě často tam prostě únik nějakých toxických látek. Nikdo se nad tím jako extra moc nepozastavuje a u toho Bitcoinu mimochodem ta těžba je třeba ze 30-40% založená na zelených zdrojích, protože těžaři, kteří vlastně zajišťují provoz té sítě, jdou logicky tam, kde je to nejlevnější. A paradoxně, to by si řekl, přece ta zelená energie není tak levná, to je drahý jako vybudovat. To je drahý vybudovat třeba tady, ale není to drahý vybudovat tam, kde máš třeba jako přebytky jako vodní energie. To byla typicky ta situace v Číně, kde v Sichuanu jsou vybudované vodní elektrárny, které tam jako soudruzi vymysleli, ale pak zjistili, že tam nemají žádný odběratele a dají tam poměrně levnou energii. A ti těžaři logicky přišli všichni do toho Sichuanu, protože tam byl levný proud, ale vlastně celý léto to vždycky jelo tady z té vodní energie. Teď Čína trošku dupla, řekla, že to vlastně nechce ty těžaře, protože u nich to právě ohrožuje, u nich totiž už vzniká ta měna centrální banky, oni už to v podstatě už jako testujou na obyvatelstvu a tam tím, že tam funguje to sociální skóre, tak oni ještě jako určujou právě třeba ty nepojedeš vlakem, ty nepoletíš, protože nemáš splněno. Tam skutečně už jako je trošku tady ten Orwell jako v náznaku, no, je to celá ve velkým náznaku, Každopádně oni se rozprchli zase někam jinam a šli třeba těžit do Texasu, kde se zase využívá plyn, který dřív unikal do atmosféry. Jo, vlastně ty, když máš ropnou věž a těžíš, tak jako vedlejší produkti vzniká zemní plyn. A často ten zemní plyn se nikam jako nestáčí nebo se prostě neodváží, protože je to drahý a vlastně by se to vůbec nevyplatilo ekonomicky. Takže se dělá to, že se to prostě zapálí a vypálí se to do atmosféry. To jsou ty gas flares, které jsou vlastně vidět často, že máš tu věž a na ní prostě hoří ten plamen. A to se prostě vypálí do atmosféry. A teď tam někdo přišel s tím, že vlastně může vedle toho vzniknout plynová elektrárna, která to bude spalovat daleko jako ekologičtějším způsobem a budu se na tom těžit kryptoměny, protože co chceš dělat s energií, kterou máš někde uprostřed Texasu, když to nemáš komu dodávat? No ideálně je to spotřebovat na místě, takže se to jako vytěží vlastně. Takže i tohle je takový jako velký mýtus o tom, jak je to hrozně hrozivě neekologický. Ta energie se skutečně spotřebuje, ale zajišťuje nám bezpečnost celého toho systému. A zase je to o tom, jako co, jak s čím to srovnáváš a tak dále. Zase mám o tom celý video na svém kanálu. Já vždycky říkám, že Bitcoin má jeden velký nedostatek, že Bitcoin jde velmi špatně vysvětlit, nebo Bitcoin prostě není jednoduchý vysvětlit. A vlastně proto ten kanál taky vznikl, abych tam jako pokryl všechny tyhle ty témata, na co se lidi ptají, protože jak to jednou otevřeš, tak to je nekonečná, jako my tomu říkáme králičí nora. A jak ta Alenka tam prostě šla, objevovala další a další věci, tak u Bitcoinu je to taky, takže se ti vlastně objeví vlastně desítky otázek, na které se chceš zeptat. No.
1: No trošku možná ten problém už, když jsme se bavili o těch penězích, těch klasických, nebo tady tom monetárním systému, je v tom, že ta finanční gramotnost, pokud bychom se vrátili zpátky z Texasu teďka do České republiky, tak ještě poměrně vázne podle mě a pořád ještě není dostatečná na základních školách.
0: Tak... Vázne všude a nevyučuje se to z nějakého nepochopitelného důvodu, prostě se můžeme ptát, proč vůbec jako třeba děti neví, co je inflace. Ty vylezeš ze základky a znáš prostě škálu tvrdosti nerostů, nebo prostě nějaký vačnatce a prostě všechny tyhle ty věci, ale nevíš, jak fungují peníze. To je šílený. Jo. Nevíš, proč je inflace, nevíš, že je inflace. Já potkávám lidi ve středním věku a oni stojí a říkají, ježišmarja, to je hrozný, jak se všechno zdražuje. Ale ty bys měl odcházet ze školy s tím, že ano, já vím, že bude všechno zdražovat, protože máme něco, čemu se říká inflace. Co s tím teď jako udělám? Budu nakupovat akcie, zlato, budu kupovat půdu, nemovitosti nebo Bitcoin, ty jsi vůbec jako nejseš absolutně připravený. A není to chyba těch lidí, je to chyba toho vzdělávacího systému, který úplně jako absentuje tuhle tu část a vlastně nevím proč. Já jsem pochopil, a to máš pravdu v tom, že vlastně není to o tom, že ty si musíš klást ty otázky o Bitcoinu, jak ten Bitcoin funguje, a ty se napřed musíš dostat k tomu, vlastně jak funguje ten standardní systém, jak fungují ty naše peníze. A to prostě nevíš, když opustíš tu školu, a to mě přijde jako naprosto tristní.
1: Ano, nevíš to, protože veškerá finanční gramotnost je v rámci pouze občanské výuky nebo nauky. Takže je to jenom součást jednoho předmětu, který navíc musí projít všechno od, já nevím, volebního systému po, nevím, základy rodiny. Takže si myslím, že určitě by si to zasloužilo minimálně samostatný předmět, to určitě povinně na všech školách.
0: Určitě.
1: A rozvíje to potom samozřejmě i dál na střední škole, která si myslím, že je velice důležitá, protože v momentě, kdy ty studenti už potom opouští střední školu nebo jdou na vysokou, tak už se stávají dospělými, to znamená, že už třeba hospodaří s nějakými vlastními financemi a řeší třeba už nějaké první bydlení, první brigády, takže tam si myslím, že ty své poznatky by právě se mohly praktikovat potom v praxi a současně prostě vyzkoušet si třeba i projít si těmi prvními neúspěchy, jo, když si na brigádě vyděláš 5000 a prostě přijdeš o to, protože to špatně třeba zhodnotíš.
0: Jasně, ale to je v podstatě i jenom taková špička ledovce, nějaký Bitcoin, protože spousta lidí si nabere různé půjčky a pak je není schopna splácet a taky si vlastně není schopna spočítat i nějaký jako procenta, jo, takže já bych možná i do matematiky zavedl nějaký další výpočty, co se týče jako nějakých úrokových sazeb a RPSN a tady těchto věcí, co tam podle mě taky chybí. Takže možná nejenom ta občanka, ono by to proniklo i do nějakých jiných předmětů. Ale vlastně zajímavé, že běžně máš na té základce takové věci, jako je výtvarka, hudebka, a to je v pohodě. Já sám jsem jako, já hraju na saxofon a jsem rád, že jsem prostě prošel si nějakou hudebkou, ale základy nějaké jako finanční gramotnosti, jak říkáš, tam rozhodně chybí jako předmět.
1: Tak Kubo, přiznej se tady veřejně, jak často ty kontroluješ vůbec graf vývoj ceny Bitcoinu?
0: Kecal bych, kdybych řekl, že mě to jako nezajímá. je to jedna z prvních věcí, co dělám, když se ráno probudím, tak chci vědět, jako, kolik tam je to čísílko, protože často s tím umí přes noc Asiati docela zahýbat. Oni jsou hrozní gambleři a vlastně my, když tady jdeme spát, tak to do jisté míry jako přebírá ten trh, ta Asie, protože Bitcoin se vlastně obchoduje 24/7, jede to non-stop. Takže mě vždycky zajímá, co s tím udělali. Podívám se a pak podle toho, jako co dělám, když jsem zabraný do práce a něco skutečně jako tvořím, tak mě to nezajímá, nedívám se na to. Je to spíš taková kratochvíle, když se spíš tak jako nudím, tak do toho kouknu, ale myslím si, abych nekecal, myslím si, že to určitě tak 3x, 4x denně, když se jako podívám, kolik to je. A když potom třeba vyjedeme s rodinkou někam na dovolenou, tak naopak třeba už jsem se naučil obecně jako telefonu nechávat na hotelu nebo prostě někde ležet, abych se jako skutečně věnoval té rodině, protože já vždycky říkám, že mám pozornost jak zlatá rybka, takže prostě pro mě v poslední době je důležitý ten telefon zahodit a věnovat se jako tomu, co je důležitý.
1: A když se zeptám na to, co může mít největší vlastně vliv na tu cenu, která ovlivňuje potom kurz kryptoměn, tak co bys tam třeba zařadil?
0: Hele, vlastně to je hrozně jednoduchý. Cenu určuje jenom nabídka a poptávka. A na těch burzách prostě vidíme, jako, že to někdo chce kupovat, tak to kupuje, někdo to chce prodávat, tak to prodává, tam, kde se to potká, je ta nabídka, ale ptáš se samozřejmě naprosto správně, co všechno tu nabídku a poptávku může ovlivnit a to je dneska spousta věcí. Jednak Bitcoin je volatilní i z toho důvodu, že jako je notoricky přepákovaný. Na těch burzách existuje takový mechanismus, kdy ty si vlastně můžeš půjčit další kapitál a takzvaně to pákovat, takže najednou ta tvoje pozice má vlastně větší někdyby cenu, ty najednou můžeš operovat s obrovským kapitálem, je to hrozně nebezpečný, protože pak stačí malej jako pohyb té ceny a tebe to takzvaně zlikviduje, přijdeš o všechno. Rozhodně tyhle ty páky nedoporučuju, na některých burzách jsou i 100-násobný, takže tvůj $1 může mít vlastně hodnotu $100. To je první věc, protože je to tak strašně volatilní a sem tam prostě přijde nějaká ta takzvaná velryba, což jsou hráči, co vlastní třeba hodně Bitcoinu nebo obecně hodně kapitálu, dají tam velkou objednávku a celý to vymetou, takže vlastně zlikvidujou tady tyhle ty pozice, tady těch, řekněme, neskušených traderů. Ale samozřejmě můžeme se bavit dneska i o tom, že žijeme v době, která je hodně ovlivňovaná nějakýma názorama lidí, kteří nás zajímají, říkejme jim třeba influencři. A oni jsem tam, myslím tím třeba Elona Muska, který, nevím, ho odebírá na Twitteru nějakých 50 milionů lidí nebo 60, což je šílený samozřejmě. A on, když něco tweetne, tak to ty lidi zajímá, že jo? A tweetnul něco o nějakým Dogecoinu, nikdo pořádně nevěděl, co to je a Dogecoin letěl, jak my říkáme, to the moon, takže až na měsíc. A je to trošku jako zvrácená doba, trošku jako, já tomu rozumím, ale je, jako svým způsobem je to hrozivý, ale jako úplně přesně to propisuje to lidský chování psychologicky na tom trhu. Jsou to nějaký nový trendy, na které si musíme zvyknout. Na to, že někdo má takovou, řekněme, moc, že něco takového řekne a najednou tím vypumpuje cenu. To typicky to dělal ještě John McAfee, který nedávno umřel, nebo respektive spáchal sebevraždu. A teď řekněme, že to může být třeba Elon Musk, ale samozřejmě to může být nějaká zpráva, že se něco ve světě stalo s Bitcoinem, nebo že byla přijata nějaká nová technologie, teď ho začal používat Twitter, taky to možná té ceně na chviličku pomohlo. Obecně si ale myslím, že tam je spousta lidí, kteří prostě neprodávají, ve smyslu OK, něco se stalo, ale já jsem ten takzvaný hodler a mě to nechává v klidu a těch hodlerů přibývá, takže oni vlastně pořád posouvají spíš to dno. Nejsou ani tak zajímavý to, kam ten Bitcoin může letět, jakož spíš, že se posouvají ty spodní ceny, tato dno se vlastně jako sune vlastně neustále nahoru. A co všechno to ještě může ovlivnit? Ono zajímavé je, že spousta lidí si myslí, že Bitcoin je nějak ovlivnitelný a jiný aktiva nejsou. Samozřejmě jsou taky. Prostě dřív se několikrát prasklo na Wall Streetu, že se manipulovala cena zlata přes různý ty papírový úpisy, ty takzvané ETFka, cena stříbra. A na Wall Streetu běžně probíhá i to, že jsou takzvaný idea dinners, to znamená, že ti velcí hráči z těch velkých hedge fondů jdou spolu na večeři a tam mají nějaký ty ideas, nějaký ty nápady. A jeden z těch nápadů může být třeba, hele kluci, tak ten stake byl výborný a co kdyby jsme třeba od pondělí shortovali Teslu, protože nám se to nelíbí. No ale když se ti domluví tady tyhle ty velryby z Wall Streetu, který operují nad obrovským kapitálem a nikdo je u toho nevidí, protože prostě šli někam na večeři a možná se budou tvářit, že tam nic takového neřešili. A v pondělí ti to začnou shortovat a začne to padat, tak se ti na to chytne samozřejmě spousta retailových investorů, kteří prostě ztratí nervy, prodají to taky a oni to pak nakoupí někde dole, jo. Takže netvářme se, že jiný trhy manipulovaný nejsou. U Bitcoinu já doporučuji jednu důležitou věc, i když cena prostě lítá nahoru dolů a je ovlivněna všelijakýma vlivama, zachovat klid, vědět, že se taková věc může stát, protože může prostě během 2 dnů odepsat 50%, ale vždycky si vzpomenu na to, co říkal ten týpek v podcastu, že to kupoval za 3000 a pak to stálo 45, protože z dlouhodobého pohledu si myslím, že se není moc čeho bát, protože peněz v oběhu bude jenom přibývat, tam prostě není žádná stopka, to se děje od 70. let a Bitcoinu bude jenom 21 milionů. Takže logicky nějaký peníze natečou z dlouhodobého pohledu do něj a já o něho prostě jako strach nemám. Opět velmi nestručná odpověď, promiň.
1: Ne, ale já jsem skutečně narážel tady na to, co ty jsi zmínil, a to je ta moc jednoho člověka, který skutečně jedním tweetem, což ještě je v podstatě krátká zpráva, může opravdu ovlivnit ten kurz a bavíme se nejenom o Bitcoinu, ale třeba i o těch altcoinech a podobně. A říkám si, že to vlastně není jako nebezpečné, protože zkusme se vžít do jeho role, tak samozřejmě by se to dalo poměrně velice jednoduše zneužít.
0: Tak on už dostal jednou klepanec přes prsty od SEC, od toho regulátora, když komentoval ceny své společnosti Tesly. On komentoval, že mu to přijde třeba drahý a to sletělo, nebo že je to levný, tak to vyletělo. Takže on už dostal jenom ten klepanec a SEC dneska Bitcoin nereguluje, nemá ani moc extrémně jak, nebo samozřejmě na ten trh může nějak dohlížet. Možná tam dřív nebo později taky přijde klepanec na tyhle ty lidi, jakože tohle to prosím vás nedělejte, ale na regulovaném trhu se to řeší poměrně špatně. Ale jo, je to tak, že v době, kdy dneska ten člověk má prostě hodně lidí, kteří ho jako sledují a on je schopen prostě něco takového udělat, ale je to taky z toho důvodu, že ten Bitcoin je pořád strašně malej. Ta tržní kapitalizace je 1 bilion amerických dolarů a oni říkají trillion, protože mají posunutou tu číselnou řadu. Ale zlato je třeba 10x větší. Tam je ta tržní kapitalizace někde kolem 10 až 12, podle toho zakázaná cena, 10 až 12 bilionů amerických dolarů. Takže pohnout s tou cenou je dobrý si to představit jako rozbouřený moře, na kterým plave prostě nějaký velký parník, obrovský, za kterým nic moc už nepohne, protože je prostě veliký. A to je to zlato třeba, nebo akciový trhy, kde je prostě nalitý, to jsou jako biliony a biliony amerických dolarů. A pak je tam ta malá lodička toho Bitcoinu, který je vlastně velký jenom jako 1 bilion. Takže když tam prostě přijde někdo s velkým kapitálem, to je jak kdyby udělal velkou vlnu a on se prostě zhoupne. V okamžiku, kdy ten Bitcoin zesílí, bude větší a větší, bude v něm nalitý daleko víc peněz, tak už s ním takhle pohnout nepůjde. A vidíme to i na grafech, že vlastně jako historicky volatilita klesá, čili to, jak to lítá nahoru dolů. Jako jsou tam extrémy, sem tam je tam nějaký zub, kdy prostě ty to taky spadlo o 50% někdy v květnu. Stane se to? Během pár měsíců se to vrátí zpátky, ale obecně v nějakém čase to fakt jako klesá, protože dřív tam byl třeba flash crash během jednoho dne o 80%. Úplně na začátku. Takže z toho už jsme snad venku, že ta lodička přece jenom trošku větší.
1: Dokážeš si představit, že by třeba, řekněme, Elon Musk, o tom jsme se tady bavili v poslední době, ovlivnil třeba cenu zlata?
0: Asi zlato, řekněme, není v takovém kurzu na Twitteru, nebo to je tak asi jeho největší, jako řekněme, domovina, teďka tam vyjadřuje své názory. Myslím si, že zlato už má nějaké svoje postavení i jako historický a všichni o něm, řekněme, nepochybují, protože je tu s námi 5000 let a přece jenom ty kryptoměny jsou takový jako bude z toho něco, má to nějakou budoucnost a lidi jsou vcelku nervózní, ani často u nich jako emoce hrají větší roli než nějaký znalosti, takže se tím prostě nechají ovlivnit. Kdyby Elon Musk začal teďka něco tweetovat o zlatě, dost možná by ho pumpnul taky, ale asi ne právě tolik, protože prostě ta kapitalizace je 10 bilionů amerických dolarů, takže bylo by to pro něho daleko těžší samozřejmě hýbat s cenou zlata. Může to zkusit, zase bych se bál toho, kdy bude klepat SEC.
1: Jasně, rozumím. Kryptoměny samozřejmě nejsou, ale pouze Bitcoin. My už jsme to tady teďka v té předchozí odpovědi trošku nakousli. Jsou to také altcoiny, to je od asi alternative coins odvozeno. Možná se dostáváme k mírně takovým slovíčkům, která mohou být pro lidi, kteří v tom nejsou tak zainteresovaní, neznámá. Tak možná pokud bys jenom udělal nějaké krátké intro právě k alternativním kryptoměnám.
0: Bitcoin byl první, vznikl v roce 2009, nebo ten návrh vlastně už byl v roce 2008, pak byl spuštěný v roce 2009 a potom samozřejmě ten nápad začali přebírat, řekněme, i jiný projekty, protože Bitcoin byl spuštěný takzvaně jako open source, takže má otevřený zdrojový kód a každý do něho může nahlídnout. Takže začaly vznikat různý klony, které ale už nemají, řekněme, úplně ty vlastnosti, protože zaprvé třeba už mají jako známýho tvůrce. Bitcoin je skvělý v tom, že má vlastně toho anonymního tvůrce, takže s ním nikdo právě nemůže manipulovat z pozice právě toho tatínka, protože my nevíme teďka, kdo je Satoshi a jestli třeba by se k tomu nevyjadřoval jako Elon Musk právě k Tesle. U většiny altcoinů, čili tady těch mincí nebo projektů, které vznikly až po Bitcoinu, vlastně u všech známe tvůrce. A třeba vznikl Litecoin, to je jako hodně takovej klon Bitcoinu, který má akorát víc mincí, nemá 21 milionů, ale 84 milionů, čtyřikrát víc. A známe, víme, že jeho majitel, jeho, no v podstatě to byl trošku majitel, jeho duchovní otec Charlie Lee měl velké množství těch mincí a pak v roce 2018 nebo na konci roku 2017 řekl, že všechno, co měl, prodal a do jisté míry tím zhodil i cenu toho Litecoinu. A to je právě něco, co jako u těch altcoinů vždycky bude trošku problém. To je jako první věc. Plus další věc, některé altcoiny tvrdí, že chtějí dokázat trošku něco jiného než Bitcoin a že ten princip toho takzvaného blockchainu dokážou využít i pro nějaké jiné věci. Typické příklady třeba Ethereum, který má nějaký smart kontrakty, nějaký chytrý smlouvy. To už se právě pouštíme na úroveň jako řekněme nějakých jako pokročilých kryptoměnových jako nadšenců. A pomocí tady těchto chytrých smluv tam vlastně může docházet k nějakým jako složitějším operacím s tím, co se s tím Ethereum může dít. Ale zase, my víme, že u Etherea jsou nějací tvůrci, kteří navíc jako na začátku vlastně celou tu nabídku předtěžili, tu tehdejší nabídku předtěžili, do jisté míry si toho medvěda nakrájeli a něco jako prodali vlastně do toho oběhu. Takže může na něčem takovým jako do budoucna vzniknout vlastně jako nezávislá měna, jako může, ale řekl bych, že celková ta důvěra už je taková, že se nemůžeme bavit úplně o nějaké férové distribuci. A navíc další problém Etherea je, že nemá určený, kolik těch mincí bude. Tam vlastně jede inflace do nekonečna, i když oni teďka přišli jak kdyby s nějakým návrhem, kdy částečně nějaký mince pálí a to je právě zase už se dostáváme jako do extrémních jako, takových jako zákoutí tady těch altcoinů. Ale třeba tam prostě u Etherea skutečně není nastavený, kolik ho jednou bude. A těch altcoinů dneska jsou tisíce. Když půjde člověk se podívat na takzvaný CoinMarketCap, to je stránka coinmarketcap.com, tak já už ani nevím, kolik jich tam je. 10, 12 tisíc a všechny ty projekty něco slibují, většina. To, co já jsem sledoval, aby bylo jasno, já jsem začínal v podstatě jako altcoiner. Já jsem přišel do toho trhu v roce 17-18 a říkám si, tak už to chápu ten Bitcoin, ale Bitcoin je drahej, ten já si nekoupím. Tenkrát stal asi, já nevím, 7-8 tisíc dolarů, mně to přišlo prostě drahý. Klasický problém, nemůžu držet celou minci, že to jsem si nemohl dovolit. To je mimochodem jako stopka pro spoustu lidí, vůbec bych si toho mimochodem nebál, protože Bitcoin je dělitelný. No tak co si koupím? Tak jsem si koupil nějaký Litecoin, koupil jsem si nějaký Ethereum a vlastně z dlouhodoby pak jsem přikupoval dalších spoustu projektů a z nějakého mýho pohledu, kdy dneska v tom trhu jsem asi 4 roky, jsem u těch altcoinů došel spíš nějakému zklamání, kdy absolutně podle mě nedoručili to, co jako slibovali a jenom ten Bitcoin vlastně zůstává jako taková jistota, ten skutečně ten pravý vynález si myslím, že je právě v Bitcoinu. Ze mě se stal za tu dobu něco, čemu my říkáme v té komunitě Bitcoinový maximalista, to znamená, já si myslím, že Bitcoin má smysl a to ostatní je spíš šum. Sleduju to ale taky, ve svém portfoliu mám dneska asi 80% Bitcoinu a něco 75 dokonce jenom a ten zbytek mám právě nějaký to smetí, nějaký ty altcoiny trošku spekulativně z toho důvodu, že si myslím, že je třeba ještě jako výhodně prodám, ale skutečně si myslím, že altcoiny jsou spíš šum a nedoručují moc to, co slibují a jako měli na to času poměrně dost a pořád vznikají další, teď prostě se hodně mluvilo třeba o Solaně, což je projekt, který není, má asi rok nebo dva a vždycky každej ten hype cycle, ten cyklus těch kryptoměn, který tak jako přichází s takovou železnou pravidelností sebou nese nějaký nováčky, nějaký nový altcoin, něco revolučního. A ty, když moc nevíš, jak to funguje, tak do toho jako zabředne, že říkáš si, že to je skvělé, to vyřeší tohle, to vyřeší světový hlad a to vyřeší všechno. A začneš nakupovat jako blbosti. A já jako u nováčku bych se určitě držel toho, že hlavně Bitcoin, jako třeba, toto není investiční rada, přátelé, ale určitě bych se držel toho, že z velké části bych chtěl držet jako Bitcoin a OK, pak se teda můžu rozhlídnout možná po nějakých jako příležitostech, ale jako podle mě neprohloupí ten, kdo půjde prostě 100% do Bitcoinu a vůbec zbytek nebude zkoumat. Já jenom vím, že ty lidi od toho pokušení jako neudržím, já jsem to dělal taky, začínal jsem s tím, že jsem žádný Bitcoin neměl, postupně jsem ho začal přikupovat a dneska jsem na nějakých 80-85%. Je to, altcoiny jsou trošku jako nebezpečná hra, ale vydělat se na nich určitě dále, dá se na nich taky jako extrémně schudnout. A znám spoustu lidí, kteří vyměnili spoustu svých bitcoinů za altcoiny. To je příběh třeba Čeňka Stýbla, který prostě začal takhle takzvaně shitcoinit a vyměnil hodně bitcoinů právě tady do těch alternativních měn a ty šly postupně všechny skoro na nulu a on odepsal nějaký bitcoiny úplně zbytečně.
1: No, nebylo jich určitě málo, já jsem to jeho video viděl. Dokonce mám pocit, že tam se bavilo částce v jednu dobu 1 milion dolarů.
0: On dokonce jsem nadříkal, že jednu chvilku těch bitcoinů měl snad 80 a vlastně o ně víceméně přišel. Je to kasino. Ty altcoiny jsou trošku kasino, nebo trošku hodně. A zvlášť je to člověk, že používá ty páky na těch burzách a vlastně to hraje i pro těm, protože na těch burzách často jsou vlastně jako chytrý algoritmy, který to obchodujou, takže ty najednou se dostaneš vlastně do střetu se zkušenějšíma traderama, kteří navíc používají roboty. Nejjednodušší je koupit si Bitcoin, uložit ho na hardwareovou peněženku a 4 roky to vůbec nesledovat a podívat se za 4 roky, jestli to mělo smysl a dát do toho pevní peníze, hlavně o kterým můžou lidi přijít, protože my nikdo nevíme, co z toho bude. Může to skončit, může ten nápad úplně selhat, můžou to regulátoři zašlapat do země, což si nemyslím, že se stane, ale nevidíme nikdo do budoucnosti. Prostě může to celý selhat, to bych tady chtěl upozornit určitě. Takže určitě jako jenom s penězma, o který si můžu dovolit přijít, jo. Žádný půjčky, hypotéky, necpat do toho prostě jako život. Mění. Není to dobrý nápad.
1: Jasně, takže nakoupit a nechat ležet, já tady v tomhle tom s tebou souhlasím, zvlášť...
0: Případně ještě přikupovat, jako...
1: Postupně.
0: Postupně, ano.
1: A zvlášť v kontextu, co jsme se bavili tady před 5-10 minutami, což byla taková ta základní finanční gramotnost a vůbec to, jak nakládat jako s majetkem, s penězi, takže si myslím, že tohle je takový rozumný kompromis. Pak samozřejmě taková ta vyšší divší je přesně tady to tradování, ale to už je skutečně pro lidi, kteří se tím jako zabývají.
0: No a na nich ani moc jako extrémně úspěšných, jo, se těch traderů znám jenom pár, kteří jsou dlouhodobě ziskoví a ten Bitcoin vlastně poráží, jakože vlastně z těch, že dělají vlastně víc Bitcoinů, moc bych se o to nepouštěl. Ještě bych chtěl zmínit, teda, jak jsme to naťukli, to přikupování. Mám spoustu kamarádů a myslím, že to dělají správně. Mají to jako spoření. Každý měsíc dají 500, 1000. Nezajímá je cena. Prostě přikoupí Bitcoin. Když spadne dolů, super, přikupuju levněji. Když to jde nahoru, super, všechno, co jsem měl, se mi zhodnotilo. Teď nakupuju trošku dráž, ale ono se to do budoucna zase zhodnotí. Takže takzvané jako dollar cost averaging, což jsou prostě pravidelné příkupy za konkrétní částku. Jo. Jako někdy mám pocit, že lidi dělají přesný opak než toho, co by měli dělat, že v okamžiku, kdy to začne hrozně růst nahoru, letí to, tak naopak začnou zhánět právě všechny jako úspory a spad to do toho a když to pak spadne, tak mají tendenci to vybírat a chovají se přesně opačně, než jak by třeba radili svým známým. Protože ti pak budou ukazovat na grafu. Tady dole jsi to měl nakupovat a tady nahoře jsi to měl prodávat a dělají to přesně opačně.
1: To je vlastně, který se označuje jako ten panic sell, že?
0: Jo. A napřed FOMO, takzvaný fear of missing out, že něco jako utíká, že ti utíká ta příležitost a pak uděláš ten panic sell s tím, že prostě se to propadne a ty máš strach, tak to prodáš a prodáš to na těch nejnižších hodnotách, samozřejmě těm velrybám, který to za chvilku vytáhnou zase zpátky a ty to zase nakupuješ draho. Takže se vlastně chováš přesně opačně, než bys jako investor měl.
1: Tak, ale myslím si, že a věřím, že se mnou budeš souhlasit, tímhle si asi možná musel ze začátku projít každý, aby se to naučil a měl tu psychiku potom takovou odolnější.
0: Já jsem naštěstí jako vždycky držel, a to se týče Bitcoinu. Jako nakupoval jsem všelijak a možná jsem nakupoval, když to šlo nahoru, už jsem viděl, jak to letí nahoru a kupoval jsem, ale nikdy jsem neprodával. Já jsem prodával až teďka na jaře, když to fakt letělo nahoru, tak naopak, co všichni zase jako nakupovali, tak já jsem měl nějaký úrovně na 40 000 a na 60, kdy jsem něco málo likvidoval a bylo to celkově asi 8% toho, co jsem držel, ale zase mám nějakou strategii, o které vím, že ji chci jako dodržovat, takže jsem po ní prostě úplně chladnokrevně jel. Ale není to pro mě o tom, aby si to lidi špatně nevyložili, že jsem to nakoupil a teď to chci všechno prodat. Já jenom vím, že když to takhle letí nahoru, tak se třeba části zbavím, ale třeba 50% Bitcoinu, co držím, nikdy neprodám, prostě toho, co já mám, protože si to prostě nechám to svým dětem, nechám to jako spoření, mám to na důchod a myslím si, že mimochodem je to daleko větší jistota, než se spoléhat na stát, který naší generaci možná už žádný důchody nedá.
1: No to je jeden velký otazník.
0: No to možná, co je rizikovější, spolíhat se na to, že dostaneme důchod, nebo že tady bude Bitcoin, no, rozumíš, možná zvážit nějakou aspoň tu stovečku, dvě stovky, možná z toho nic nebude a možná to se to ukáže jako hodně dobrý nápad. Hmm.
1: Ty už si tady zmínil i jeden zase z těch cizích pojmů, byl to tady ten shitcoin, který už si tak nějak uvedl do kontextu. Co když zmíním další takové cizí, se kterými se tady lidé mohou setkat, a to například stablecoin, meme coin, scam coin.
0: Jsou všechno taky podnožený toho shitcoinu. A obecně, když se bavíme o Bitcoinu, Bitcoin jenom jeden, všechno ostatní označujeme jako altcoiny, ty alternativní mince, alternativní coiny. U toho shitcoinu to je takový zlý označení nás, maximalistů, kteří si z toho někdy děláme jako srandu, nebo jsou to obvykle jako mince, které jsou fakt jako z našeho pohledu úplně k ničemu a jsou napsané buď jako špatně, nebo vlastně neplní žádný účel, což jsou mimochodem skoro všechny. Jo. Meme coin je něco, co vzniklo jako spíš tak ze srandy, to je typicky ten Dogecoin s tou psí hlavou, vlastně vzniklo z toho internetového mímu, z nějakého důvodu to prostě slaví docela úspěch i třeba díky Maskovi, kdy to on to vytáhl snad až na 80 centů, když to předtím stálo asi jeden, jo, úplně šílený zhodnocení samozřejmě, ale tyhle ty mince nic moc nepřináší, nejsou dobře technicky zabezpečený, jsou děravý a jako spousta lidí si je spíš kupuje tak jako for fun, jakože je to jako zábava mít nějaký ty psy jako na hardwareové peněžence. Pak jako těch meme coinů letos vzniklo dost, nějaký Shiba Inu a vůbec obecně spousta těch psů a já už ani nevím, jak se ty věci jmenujou, já už to nestíhám jako všechno sledovat. To jsou ty zvané meme coiny, ještě zmiňoval stablecoiny, to jsou řekněme mince, které mají nějaké opodstatnění, je to mince, která taky funguje jak kdyby na blockchainu, ale drží si dolarovou hodnotu vlastně, nebo nějaké jiné fiat měny. Je tam kvůli tomu, že s těma fiat měnama se trošku hůř dělá, kvůli tomu, že jsou vlastně jako regulovaný a nebylo možné je nějak jako jednoduše rychle přesouvat mezi burzama, takže vlastně vznikl systém, kdy tyhle ty mince na blockchainu si vlastně posíláme třeba mezi těma burzama, zároveň je kdykoliv můžeme směnit, protože jsou krytý jak kdyby americkým dolarem, který mimochodem není krytý ničím, jo, tak je to celý jako vtipný. Ale ty pak prostě přijdeš a někde musí být na hromádce ta hromada těch peněz, která kryje právě hodnotu tady těch stablecoinů. A pak zmiňoval jsi ještě scam coiny, to jsou vyloženě podvody, na kterých se, to je zase podmnožina shitcoinu, řekněme, ale u toho scam coinu si my v té komunitě řekneme, OK, tohle jako je regulérní podvod, jo. My u spousty těch projektů nevíme, jestli náhodou nebyly navrženy jenom na to, aby obohatili svoje tvůrce, což je taky spousta mincí, ale u některých se to špatně dokazuje a pak můžeš na některý vyloženě jako ukázat a říct, že prostě to je scam, že to je podvod, jo. To, a takové je taky spousta mimochodem. To jsou obvykle pyramidy, letadla jako typický, no, který prostě mají tomu majiteli přinést nějaké jako bohatství a bydlení v Kostarice.
1: Takže dát si určitě pozor určitě. Tady na tohle. A teď trošku se vrátíme zpátky k tobě, protože pro ty, kteří tvůj kanál nesledují, ale začali by, tak se můžou setkat s jedním pojmem a ten je možná čistě tvůj a ten budu taky rád, když je objasníš. A je to pojem zelený dildo.
0: A, ok, to jsem někde řekl, no. No, sem tam se na tom grafu prostě objeví jako velká zelená svíčka, která může připomínat všechno možné. Mě napadlo v nějakém videu říct zrovna tohleto. Nebudu tady úplně objasňovat, jak jsem to myslel. Myslím si, že si to všichni jako domyslí, ale ano, hele, sem tam je to tak, že mě samozřejmě baví sledovat i ten graf, i ty takzvané svíčky. A sem tam se prostě stane, že tam ta svíčka jako vyletí a je to jako zábavný sledovat a pro mě zábavný to komentovat, protože do jisté míry jako ten můj kanál aktuálně je trošku takový jako komentář k tomu, co se na tom trhu děje. Mám vlastně ty Coinespressa, kde vlastně vysvětluju nebo ukazuju na ten graf, co by se tak jako mohlo dít, i když já vždycky říkám, že ta moje analýza je hodně šarlatánská, já nejsem technický analytik, ale za tu dobu, co ten Bitcoin sleduju, si myslím, že jsem načerpal nějaké zkušenosti i tady z té disciplíny, i když ona je to pořád pro mě trošku astrologie, ale sem tam mi to vyjde, sem tam se tam objeví i to zelený dildo a jsem tam taky červený, ale a pak tam samozřejmě tady v tomhle formátu ještě komentuju nějaké ty zprávy z toho světa, takže hodně jsme tam řešili ten Salvador a obecně rozvoj Lightningu a vůbec tyhle ty novinky, co se jako dějí. A pak mám vlastně streamy, streamuju vlastně každý úterý, teďka byly to neděle, teď jsem to přesunul i kvůli rodině na úterky a ještě sem tam vznikají fundamentální videa, těch tvořím teda málo a komunita mi to dává docela sežrat a mají pravdu, ale já jsem vlastně vybudoval takovou sérii na úvod do Bitcoinu, úvod do btc.cz, je celý takovej playlist, kde je to vlastně video po videu vysvětlení vysvětluju, jako jak Bitcoin funguje, takový ty, jako ty zkrátka, o čem ten Bitcoin jako je. A dneska právě to hodně o těch streamech a hodně o těch Coinespressech na ty technický fundamentální videa už nezbývá tolik času, ale zase se k ním chci vrátit.
1: No a když děláš ty streamy, což jsou vlastně živá vysílání, abychom taky případně objasnili, tak máš třeba ty ještě vůbec trému takhle, když jdeš někam na natáčení?
0: Vždycky
1: máš?
0: Vždycky. Já jsem introvert a trémista, i když to tak možná nevypadá, já už jsem se docela jako oťukal a i celý ten kanál byl hodně pro mě o tom, že jako vystoupím ze své komfortní zóny, že začnu dělat něco, co mi třeba není úplně tolik příjemný nebo nikdy nebylo. Já jsem se děsil vždycky na všech vystoupeních. Já jsem chodil do Zušky vlastně na klavír a na flétnu a potom na klarinet a potom na saxofon. Jakýkoliv veřejný vystupování pro mě byl vždycky jako tréma. Pak jsem se hodně otrkal, když jsme měli reggae kapelu. My hráli vlastně s kapelou Zion Squad docela jako hodně. To bylo fajn, ale nemusel jsem mluvit a navíc jsem se schoval za zbytek toho bandu, že jo? Protože když jsi v dechové sekci jeden z nás, tak vlastně na tebe nikdo moc jako nevidí. A dneska mám trému vždycky, když někam jdu takhle i na tenhle ten podcast, jsem byl trošku nervózní, musím říct, že to už se taky jako zlepšuje, jak teďka v poslední době toho absolvuju docela dost, protože Bitcoin je docela v kurzu, a tak jsem byl na hodně podcastech a člověk si tak nějak jako zvykne a vlastně teď byla velká konference, kde zase jsem živě vystoupil před vlastně ten sál, kde bylo 700 nebo 800 lidí, to jsem byl hodně malinký, tam jsem se jako hodně bálí, to byla nervozita a navíc to živé vystoupení ještě něco jiného, než když my jsme tady dneska prostě spolu sami, tak je to jako v celku v pohodě. Ale jsem nervózní teďka doteďka vlastně před každým tím streamem, kdy mám jít a zapnout to, protože vím, že na tom počítadle se zjeví, že mě sleduje třeba 2000, 3000 lidí. To bývá teďka na posledním streamu bylo přes 2000 lidí live. A přece jenom je to trošku jako pro mě, pro introverta přijatelnější, že nejsou se mnou v té místnosti, tam by se stejně nevešli. ale je to trošku děsivý, když najednou na tom streamu se rozvidělo třeba i 5500 lidí, to už jako je docela jako menší hala, jo, ale jo, nervozita pořád zůstává pro mě. Ale bojuju s tím. Ale třeba dneska tady tím pivem, moc děkuju.
1: Jasně, určitě nemáš za co. A teď nám ještě prozradit, samozřejmě ne, vždycky se všechno podaří tak, jak má. Ty jsi zmiňoval, že těch různých technických fuck-upů a různých problémů při natáčení máš na celou knihu, tak jak kdyby znám nějaké ty nejzajímavější možná takhle veřejně.
0: No, ty když streamuješ, tak vlastně řešíš několik věcí. Jako musí ti správně jet internet, musí jet ten vysílací software, musí ti jet správně zvuk a ještě v tom zvuku já do toho míchám jako muziku. Sem tam mám připojenýho hosta na dálku přes nějaký Zoom nebo Skype, takže tohle to spojení, aby to spojení správně lezlo do toho vysílacího softwaru. Světla, teď aby počítač žil, teď já mám Windowsy, takže to jsou stovky různých ovladačů, všech těch udělátek, co já tam používám, to je ovladač toho streamu a klávesnice, myš, to už jsou takové drobnosti, ale i to se třeba umí jako pokazit, že na jednom streamu mi prostě vypla myš, protože bezdrátová došly v ní baterky. Já jsem to dojel nějak bez toho. Ale jako typicky se mi stalo, že jsem byl spojený s Pavlem Moravcem z Brains, už jsme byli nachystaní a teď jsem dal vysílat a najednou to prostě celý kleklo a napsalo to, že je potřeba nainstalovat nový ovladače grafické karty. Absolutně netuším proč. No, tuším, protože těsně předtím jsem stáhl novou verzi toho vysílacího softwaru a on, než jsem zmáčkl jako jít live, tak nic takového nepsal, až potom prostě napsal, no a já jsem musel stáhnout nový ovladače na grafiku, celý to ještě jako nainstalovat, restartovat a začínali jsme asi 10-minutovým zpožděním. Nebo se mi stalo, že jsme měli hosta a u něho byla bouřka, takže mi vypadl a prostě čekal jsem, než se naskočí jako proud. A teď to je takový to děsivý, jestli ti popadaly jako nějaký stromy na vedení, jestli to jako rozjedem, anebo jestli to byl jenom dočasný výpadek. Nakonec se připojil zpátky. A stream 14 dní zpátky, nebo týden zpátky, měl jsem tam Karla Wolfa, který píše pro Forbes, taky spojenýho online, a najednou se mi sekl a najelo to a vypadl úplně, tak mu píšu, co se stalo, a mu normálně odešel notebook, jako v rámci toho streamu. Notebook, který používá třeba 2-3 roky normálně na práci, všechno na něm funguje. Tak si vybral ty 2 hodiny, co my spolu budeme streamovat, a odešlo v něm SSDčko, disk. A normálně konec a hodilo mu to modrou smrt z Windowsu a musel nahazovat to. No a co s tím chceš dělat? No, to jsem říkal, to jsem na tom streamu měl 2000 lidí a tak jsem si říkal, no tak pošlu je spat, nebo tady ještě chvilku budu sedět a něco povídat, tak jsem si říkal, tak ještě tak 10 minut něco povím a asi to vypnu. Nakonec jsem tam s nima vydržel 50 minut, protože mám skvělou komunitu, kterou z nějakého nepochopitelného důvodu jako bavím, a vlastně mě tam poslouchali a já si potom třeba i s tím chatem povídám. Víš, jakože je to taková ta klasická streamerina, když sleduješ takový ty streamery, jako je Agraelus nebo Czech Cloud, tak oni taky hodně docela komunikují s tím chatem a ty si vybereš nějakou zajímavou otázku, která tam přijde a na chvilku o tom pokecáš, někdo na to naváže, do toho přijde nějaký donate a prostě ptají se ti lidi dál a najednou zjistíš, že máš vlastně takovou malou internetovou rodinku, kterou znáš jenom podle těch přezdívek. Pak ještě z Discordu, s některýma jsem se už jako potkal jako in real life, takže už jsem se s nima seznámil, takže jsou to už skutečně jako trochu moji kámoši. A je to jako hrozně fajn, že kolem toho vlastně vzniká taková banda lidí, kterou to zajímá. A dostane se to i do stavu, kdy je nezajímá třeba už jenom ten Bitcoin, a trošku je začne zajímat i ty jako člověk. Jo? Takže si s tebou vlastně pokecají na tom streamu. Já si tam dám pivo, pak to vypnu a jdu spát. No. Takže je to vlastně na co já bych si mohl stěžovat.
1: Ani nemusíš chodit do hospody.
0: Já. Přesně. No.
1: A je třeba tahle ta komunita něco, co tě vlastně žene dál, nebo jaké jsou třeba hlavní motivace k tomu pokračovat v téhle práci?
0: No já hlavně vidím, jaký to má efekty na lidi. To mě jako strašně baví, nebo vidím, že mi spousta lidí fakt chodí vrátit tu zprávu, přijde mi říct, že jsem jim ten Bitcoin fakt vysvětlil, že si mysleli, že je to hloupost, že to nebude fungovat, že to je nějaký skem, nějaká pyramida, a že sjeli ty moje videa a nakonec se to úplně jako připoutalo a teď se mi prostě stalo, že mi přišel velký donate na streamu třeba 1000 korun a napsala mi tam slečna, že se mi změnil život, a to prostě, to se ti hned tak nestane, jo, a jako to jsou věci, které jako z mýho pohledu jako dávají strašný smysl, že můžu takovou věc dělat. Teď jsem byl na konferenci a ty lidi vidíš jako v reálném životě, nejenom za tím počítačem, a taky za mnou chodili a třeba za mnou přišli, jenom mi podali ruku a říká díky, já jsem ti chtěl jenom poděkovat. To je všechno. Čau. A šli jenom jako, a to prostě, když se ti to takhle vrací v tom reálném životě, mi tam pán donesl prostě sadu piv a chtěli se mnou vyfotit, podepisoval jsem knížky, které jsem nenapsal, ale knížka Vynález jménem Bitcoin, kterou já prodávám v e-shopu, a přišla za mnou slečna, jestli to podepíšu. A já říkám, že jo, ale

0: Neříkám, že by jako vyloženě inspirovala ta moje práce, to asi ne, ale spousta lidí začala přemýšlet o tom, že tomu Bitcoinu může nějakým způsobem pomoct tím, co oni umí. Takže vytvářejí aplikace, píšou knížky, dělají články, natáčí nějaké svoje videa a jako ten celý organismus bitcoinovej roste a já můžu mít aspoň dobrý pocit, že jsem tomu možná trošku přispěl a to mě asi žene dál, no. A baví mě to, baví mě pořád ty streamy, baví mě ta komunita, baví mě ty videa, baví mě prostě dělat ty videa vtipný, protože do jisté míry já jsem všechno podstatný na tom kanálu už asi řekl, to jako ty zásadní věci a teď jsem jako trošku takovej třídní šašek té komunity, víš, jakože do toho jsem tam stříhnu nějaký blbosti, co najdu na internetu, ty memečka, nebo mýho oblíbeného streamera Novbyho z Ústí nad Labem. A takový jako, každý si, může si v tom prostě najít, co chceš a ta komunita mě v tom podporuje i finančně, tím, že mám nějaký Patreony, kteří to vlastně do jisté míry platí a posílají donaty a já můžu prostě dělat, co mě baví a někdo to zaplatí a u toho ještě jsem schopen si přivydělat nějaký Bitcoin, takže pro mě je to win-win jako z mnoha úhlů. Hmm.
1: To je určitě ideální situace. Jednak
0: naprosto.
1: Živit se tím, co tě baví, ale hlavně, že máš kolem sebe takhle fajn lidi. A oni, předpokládám, se asi nedají úplně paušálně rozdělit do nějakých kategorií, ať už věkově, nebo řekněme sociálním zařazením. Je to, předpokládám, takový pestrý mix.
0: Mm-hmm, jo, ale řekl bych, že většina těch lidí se tak jako hodně motá podle toho zhruba, co jsem jako já. Hodně jsou to kluci, je to míň holek, je to jako, YouTube mi ukazuje něco jako, že ženských dívaček mám něco jako 2-3%. Na tom Chaincampu to tak úplně nevypadalo, tam bylo jako hodně holek, ale byli tam třeba i s přítelem nebo s manželem, ale bylo vidět, že už se orientují, není to prostě už jenom chlapská záležitost, ale hodně těch kluků, řekněme, nebo jsou to tak borci toho mýho věku, 35, ale mám tam i podnikatele, prostě 40, 50, spousta lidí, kteří prostě třeba s firem teďka chtějí ukládat část toho, co vydělali právě do Bitcoinu, naopak proti tady těmhletěm podnikatelům, což jsou často třeba 50, kteří částečně to třeba měli ve zlatě a teď se diverzifikují i do Bitcoinu, tak tam mám 11-letý, 12-letý kluky, kteří prostě v tom nemají moc peněz, ale baví je to jako technologicky třeba a taky si třeba říkají, hele, já jsem tam měl kluka, říká, že si teďka koupí Bitcoinu za 1500, aby jednou mamce mohl koupit dům. A i to je možný samozřejmě, ale jako už jenom to mě přijde skvělý, že je nějaká nová generace, která o penězích přemýšlí úplně jinak a díky tomu třeba, že viděla nějaký videa na Bitcoinovém kanálu a třeba nezůstane u mě a to je v pořádku, jenom to může být pro ně vstupní cesta, že začnou studovat něco jiného a bude to bavit a to je skvělý, protože tím do jisté míry supluju tu finanční gramotnost, na kterou oni si nakonec přijdou teda sami. Ale jako vlastně je to celá škála lidí a ta nejsilnější jsou prostě lidi, kteří jsou tak zhruba podobní v podstatě jako mě. Jo? A je to taky tím, že když je ti 35, 36 nebo ti tak jako táhne pomaličku na 40, tak se musí zamyslet nad tím, jako, že máš nějaký peníze, co s nima chceš dělat, jak si udržet nějaký, řekněme, standard do budoucna a jak si spořit na stáří. Takže no, to vcelku vlastně dává jako smysl i to v tomhle tom. Ale jak říkám, je to celá plejáda, co se týče nějakého sociálního zařazení, to si neodvažuji odhadovat, ale jak zase. Spousta, řekněme, bohatých lidí, kteří přemýšlí nad tím, jako jak ty peníze uložit. Spousta, řekněme, neúplně bohatých lidí, kteří zase přemýšlí o tom, jak si právě naspořit v Bitcoinu něco do budoucna. Takže taky bych to úplně jako nějak, nejsem to schopen jako nějak zařadit. Jsou to víceméně všichni, já jsem za to rád.
1: Bavíme se tady o nějakých penězích, nějakých kryptoměnách. Já mám pocit, že, a vyvrať mi to, jestli se pletu, ale třeba bavit se třeba konkrétně o nějakých zůstatcích na těch kryptoúčtech se úplně asi nedělá.
0: Tak jak bys asi nikde nevykládal, kolik máš na účtu, tak není dobrý vykládat, kolik máš Bitcoinu. A i z toho důvodu, že do budoucna, kdybys to někde řekl nebo ukázal ty adresy, tak jsou jako veřejně vlastně stopovatelné nebo jsou zkrátka vidět a dost možná jim poroste cena a začne se stávat možná nějakým cílem pro někoho zloděje nějaký nebo nějaký jako zlí lidi, kteří by toho třeba potom chtěli zneužít, takže určitě to není dobrý nápad to někde vykládat, no.
1: Ale stejně tak to může mít i ten opačný efekt, že si třeba někdo může představovat, že, a nemyslím tebe konkrétně, ale třeba někdo má jako hodně naopak těch nemincí a opak je třeba pravdou, že spíš je to takový koníček a něco, čím se baví.
0: Jo, a tak pro spoustu lidí to může být takový flex, jakože to ukážou, kolik jich jako mají, aby jako machrovali. Mně se taky stalo, že mi přišel jako velký donate a možná jsem se tenkrát taky chtěl trošku jako pochlubit nebo to říct.

0: A ta adresa stejně byla veřejná, já jsem ji měl jako donatovou pod každým videem a taky jsem chtěl tenkrát poděkovat tomu člověku, který mi vlastně poslal ten Bitcoin a bylo to taky symbolický navíc, jo, ale rozhodně jako žádný další jako adresy, který samozřejmě vůbec nemám, tak nikde neukazuju, protože to je moje věc a každý by to měl brát úplně stejně. Prostě to, jako, je to nějaká základní, nějaký základní zásady soukromí bys měl asi respektovat. Nejenom třeba kvůli sobě, ale i třeba kvůli svoje rodině.
1: Mm-hmm, jasně. A ty mimo videa, která vlastně natáčíš na svůj kanál a celkově kompletní content, který tam lidé mohou najít, tak máš také svůj merch, což mě vlastně milé překvapilo. Tak prozrať, co všechno vlastně máš nabít se bitcoinovou tématikou.
0: Já jsem zjistil vlastně, že nikdo nic takového nedělal. Já jsem si sám chtěl něco takového pořídit, abych to třeba nosil i na kanálu a najednou jsem zjistil, že těch věcí moc není nebo nejsou moc kvalitní. Takže jsem začal napřed dělat nějaký plecháčky, hrnečky, trička, následně čepice vlastně s výšivkou toho Bitcoinu. Jsem zjistil, že vlastně na začátku jsem nechtěl dělat úplně svůj merch jako bitcoinový kanál, ale že vlastně jsem chtěl spíš vytvořit merch tomu Bitcoinu jako takovému. A taky mi bylo jasné, že se to možná bude líp prodávat. Jakože spousta lidí prostě ten merch s tím Bitcoinem prostě bude chtít ne kvůli nějakému kicomovým a bitcoinovým kanálu, ale tím, že prostě se stotožnila nějak s tou značkou toho Bitcoinu. A takže jsou tam půl litry, protože já jsem známý tím, že na těch streamech jako popijím pivko, tak jsem si potřeboval vyrobit půl litr, který tím pádem jsem začal prodávat taky. A teďka mám krásnou sportovní mikinu, kterou pro mě dělali v Brně, vymysleli ve společnosti Atex a vlastně oni šijou i pro český olympijský tým, nebo pro biatlonisty, myslím, šijou. A jako to je jako super jako sportovní materiál, prostě dá se to srovnat s něčím jako je Nike nebo Adidas, jo. To fakt jako super. Druhou mikinu tam mám polštářky, ponožky, peněženky, ale všechno, co mi tak napadlo a chtěl bych tady říct, že to často nebylo o tom, co mě napadlo, ale že přišel dodavatel často lidí ve 100% toto snad tak bylo, možná jenom u toho hrnku to tak není a byli to lidi, kteří sledovali ten kanál a nám psali mi sami, hele, my děláme tohle, nechceš to, my pošlem nějaký vzorek. A já jsem často s tím měl velmi málo práce s tím, že jsem řekl, jako jo, já bych si představoval tohle, něco jsem jim poslal, nebo poslal jsem jim, oni jenom poslali, chtěli vždycky v křivkách to logo Bitcoinu, který se dá stáhnout z internetu, to jsem jim poslal, já jsem vždycky, oni to vrátili, já jsem řekl, to je moc malý, to je moc velký, upravili jsme to a vlastně většina mých dodavatelů, 90% vlastně přišla sama z toho kanálu a tak se zase ta komunita propojuje. To je něco, co mě jako kdyby hrozně baví obecně, že můžu i propojit nějaký lidi, kteří se mě jenom zeptají, třeba píšou mi lidi těžba, kde se hnat ty ASIC minery a já už znám člověka, který to dělá, pošlu je tam, já mám míň práce, já jsem propojil, win-win.
1: To je krásný. Super. A ještě se zeptám na úplný závěr, kde třeba by mohli lidi, které bavilo nebo vůbec zaujalo si jednak ty, ale jednak to naše dnešní povídání, třeba sbírat informace mimo třeba tvůj YouTube kanál.
0: Určitě výborný knížky od Dominika Stroukala, nejenom on vlastně napsal Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, to je jedna z těch knížek, ale napsal třeba i ekonomický bubliny, kde je docela dobrý si počíst o tom, jak historické bubliny jako vznikaly a vznikají. A Dominik je velký fanoušek kryptoměn. A to vlastně ekonom, který se tomu přímo věnuje. Druhý ekonom Josef Tětek, Pepa, který mě nedávno taky pozval na podcast, má svůj podcast stekuj.cz, kam zve lidi z té kryptoměnové komunity, takový, co řekněme, co jsou poměrně dost jako vidět a mají, řekněme, co k tomu tématu říct. A, takže stekuj.cz, Josef Tětek. Pokud lidi zajímá třeba i nějaký obecnější investování, přehled o nějakým a řekněme akcie, pozemky, zlato, tak můžu doporučit ještě svého kamaráda z Brna, který má kanál Investoka, píše se to Investocka, a tam se vlastně řeší jako všechno možný, právě všechny tyhle ty aktiva. Máme skvělý web CryptoDoupě.cz, to dělá můj hlavní moderátor z Discordu, kde vlastně do jisté míry to, co já říkám ve videích, tak se snažil dostat do jednoho stručného webu, že člověk je hodně zahlcený těma informacemi a ne všichni mají rádi video, takže nemusí jenom ke mně na bitcoinový kanál, ale můžou na CryptoDoupě.cz, kde je přehled nějakých jako těch základních informací, jak koupit, kde držet, jak to bezpečně držet, jak o to nepřijít, nějaký základní informace o daních a tady těchto věcech. Takže to by byl takovej základ asi tady z těchto věcí, přemýšlím, to jsou jako asi moje oblíbení autoři Dominik a Josef. Josef napsal i skvělou knížku Od luka peněz od státu, to je v podstatě, o čem jsme si tady dneska povídali, o tom, jak Bitcoin může být skutečně tím oddělením peněz od státu. On napsal přímo celou knížku. knížku, kde zhrnuje i jako monetární historii, tak jak peníze se nějak vyvíjely. Ta knížka je zadarmo ke stažení, plus já i v e-shopu mám teďka aktuálně vynález jménem Bitcoin a knížku skvělou, vlastně tam je hodně vysvětlený ten technický princip. Pak dětskou knížku Bitcoinové peníze, ta je skutečně jako pro děti a brzo bych měl právě i v e-shopu prodávat knížku od Pepi Tětka, tu Odluku. Ta Odluka by měla vyjít vlastně jako od Brains Publishingu velice brzo a brzo má vyjít taky v češtině taková Bitcoinová bible od Saifa Diana a Muse, která se jmenuje The Bitcoin Standard, jako Bitcoinový standard, tak jak jsme mývali zlatý standard, tak do budoucna můžeme mít ten Bitcoinový a to má brzo vyjít v češtině, překládal to Alex Pilař, který mimochodem píše skvělý články pro Seznam zprávy, to je vlastně manažer, řekněme, teď ho možná urazím, vysloužilej, ne, skončil v DHL asi po 30 letech a teď se hodně vlastně ve svým čase věnuje právě jako Bitcoinu o světě a je to zase takový jako Bitcoiner z trošku, že jako kdyby starší generace, což mě hrozně těší, že vlastně i jiní lidi, nejenom ta moje generace těch třicátníků, čtyřicátníků, ale vlastně i ta, řekněme, starší, teď do toho hodně jde i Radovan Vávra, který je poměrně taky hodně vidět, taky má investováno do Bitcoinu, takže hodně se to proměnilo a určitě dneska hodně co studovat, protože největší problém před tím mým kanálem, když jsem začal dělat, byl, že ta dostupnost informací byla poměrně malá a v češtině ještě horší. Teď bych řekl, že problém úplně opačný, těch informací je spousta a člověk může ležet ve videích, v knížkách až do zblbnutí.
1: Což je ale dobrá zpráva, takže
0: je to dobrá zpráva.
1: I pro naše diváky a posluchače, čili čtěte, koukejte na videa, vzdělávejte se, materiálu je určitě dost.
0: Spousta.
1: Tak a my bychom na závěr měli říct, že jsme si společně připravili také soutěž a bude to vlastně o část z věcí, které ty si tady prezentoval a které vlastně prodáváš i v rámci svého e-shopu, jestli to tak můžu říct, tedy o tvůj merch. Budeme tady soutěžit o jeden polštářek bitcoinový a také bitcoinové ponožky a určitě bychom měli prozradit, co pro to naši diváci a posluchači mohou udělat, takže my jsme společně vymysleli takovou soutěžní otázku, na kterou vlastně nikdo v tuto chvíli nezná úplně tak přesně odpověď. A soutěžní otázka zní tak, protože 31. října bude mít Bitcoin 13. narozeniny.
0: Ano, od uvedení toho nápadu, toho white paperu takzvaného.
1: Takže si naši milí posluchači, diváci, zkuste tipnout, jakou hodnotu bude mít Bitcoin. Nedáme to teda k tomu 31. říjnu, ale protože má 13. narozeniny, tak k 13. říjnu, jakou hodnotu bude mít Bitcoin. Můžete tipovat, dáme tam nějakou měnu, jestli v dolarech nebo
0: určitě v dolarech. Já myslím, že celý svět to v podstatě sleduje v americkém dolaru, takže k tomu 13. říjnu cenu v americkém dolaru.
1: Tak, v americkém dolaru. A na závěr ještě doplním, správnou odpověď nám pište na Facebook, do komentářů pod tohle video. No a my toho 13. podle aktuální ceny vylosujeme výherce, kteří pravděpodobně budou nejblíž, nepředpokládám, že by to někdo trefil úplně přesně.
0: Uvidíme. Aktuální cena, se dívám teďka, je 45 tisíc dolarů. Já bych to, přátelé, typoval spíš výš.
1: Takže malá indicie od mého dnešního hosta, tím byl Jakub Vejmola alias Kicov. Kubo, chtěl bych ti moc poděkovat za to, že si přijal pozvání, dorazil jsem k nám do studia. A ještě, než skončíme, tak ty jsi tady byla řeč o ponožkách, my taky jedny vlastní tady máme, takže ty prosím přijmi ode mě jako dárek.
0: Super, děkuju
1: možná
0: moc.
1: Tak trošku na výměnu a bude to taková malá památka pro tebe na cestu zpátky do prostředí.
0: Já moc děkuju, Lukáši, bylo to super povídání. Díky, ať se ti daří.
1: Tak jo, tak děkujeme, loučíme se také s našimi diváky, mějte se hezky a s dalším podcastem se na vás budeme těšit zase za týden. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
0: Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Metropole. Víc energie.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se podíváme na další kousek elektronického nebe. Glockenbach. Tenhle producent je jako alchymista, co míchá funky beaty s housem a vytváří zvuk, který tě nenechá v klidu. Jeho rytmy jsou jako jízda na horské dráze, která je zároveň hladká a plná překvapení. A jestli tě baví taneční hudba s pořádnou dávkou originality, Glockenbach je jasná volba. Tak nezapomeň zůstat naladěný, další novinky jsou jen na Rádiu Metropole.

0: Všední den.
1: Berani, dál berete život s nadhledem, býci, narazíte na člověka, co má kontakty a to se může hodit. Blíženci, budete se smát od rána až do večera. Raci, vztahové komplikace nebudou zas tak vážné. Lvi, málo kdy vás vyvedou z míry, dneska se to možná někomu povede. Pany, nemusíte neustále dokazovat, jak jste perfektní. Váhy, dneska budete vážně perlit. Štíři, když je potřeba, tak vaše rodina vždycky pomůže. Střelci, než něco řeknete nahlas, dejte si pár vteřin na rozmyšlenou. Kozorozi, když o nic nejde, nemusíte vyšilovat. Vodnáři, jedno nenápadné setkání může mít zajímavou dohru. A co my ryby? Znamení z vesmíru prý vidíme úplně všude, třeba i na dně hrnku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Rádio Metropole.

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Mrkněte na opel.morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
2: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
3: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
4: Olé! Tady je tvoje Metropole. A tady je hlas, který rozproudí každý klub a vyrazí dech všem fanouškům dance music. Becky Hill. Tahle britská zpěvačka má energii, která je nakažlivá, a hlas, co dokáže vyprávět příběhy plné emocí. Její styl je mix taneční hudby a popu, který prostě funguje. A to nejen na parketu, ale i v autě nebo doma na gauči. Kdyby hudba měla svou královnu, Becky by měla korunu.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Caluma Scotta, britského zpěváka s hlasem, který ti přímo zamotá emoce do uší. Jeho písně jsou plné hlubokých pocitů, upřímnosti a jemné melancholie, které tě chytí hned od první vteřiny. Callum je jako kamarád, co ti naslouchá, když to nejvíc potřebuješ, a zaspívá ti píseň, co tě zahřeje u srdce. Jeho styl je melodický, emocionální a plný krásných příběhů. Zůstaň s námi, protože Metropole dneska servíruje hlas, který tě dostane.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska přichází německé duo, co do elektroniky přidává barvy. Doslova. Two Colors kombinují energické beaty s chytlavými melodiemi, které tě prostě chytí a nepustí. Jejich hudba je jako duha na tanečním parketu. Živá, barevná a plná překvapení. Jestli chceš pořádnou dávku pozitivní energie, právě si ji našel. Tak nevypínej rádio, protože další příběhy a beaty přijdou jen na Metropoli.

0: jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká

R&B, pop a trochu té taneční atmosféry, což dělá z každého jeho koncertu nezapomenutelný zážitek. Pokud chceš vědět, co znamená opravdová superstar, Justin je ideální příklad. Takže nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc hvězdných jmen.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucká krajská kriminálka v Prostějově. Od pondělí kriminalisté prověřují podezřelé úmrtí staršího muže, který byl nalezen bez známek života v parku v Kolářových sadech v Prostějově. Příčinu úmrtí má pomoci objasnit soudní pitva. Vyšetřování pro vás sledujeme.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Nový radiotalent Olomouckého kraje 2026. Vítězství v hudební soutěži vybojovala ve finále v Přerově kapela Jinými slovami. Slovenská poproková formace okouzlila odbornou porotu chytlavými melodiemi a autentickými texty.
4: Ver je tak studený, tak komu uveríš, o to už dávno nemám strach.
3: Kapela Jinými slovami si vítězstvím soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zajistila promobalík v hodnotě 250 tisíc korun, který jí pomůže s natočením singlu či klipu v profi studiu Ta muzika a další výhody. Soutěž Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje. Cena plynu v Evropě vyšplhala na několika leté maximum. Pro evropský trh přesáhla hranici 84 eur za megawatt hodinu a je tak nejvýše od konce roku 2022, píší novinky.cz. Za výrazný nárůst ceny mohou výpadky dodávek z Blízkého východu.
0: Sport.
3: Jubilejní týden v čele deblového žebříčku WTA pro tenistku Katku Siňakovou. Po triumfu na US Open slaví 200. týden na světovém vrcholu. V historickém pořadí je na druhém místě za Martinou Navrátilovou, která byla světovou deblovou jedničkou 237 týdnů.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 6 hodin a 27 minut. Ráno nám ještě lokálně může výhled zakrývat mlha nebo nízká oblačnost. Přes den už pak ale čekáme skoro jasno až polojasno. Teplotní maxima se nám vyšplhají k 19 až 23 stupňům. Pokud se v úterý chystáme na hory, tam se rtuť teploměru dostane nejvýše k 16.
6: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
7: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Metropole.

0: Krásné úterní ráno, moc nás těší, že den startujete právě s námi. Jako vždycky přesně víme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo k svátku. Jedem dál, je tu naše dnešní kalendárium.
1: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
6: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
7: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
6: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
7: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
6: Buďme u toho všetci spolu.
8: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.

0: Dlažbovka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.
5: OK, y'all, this is it.
3: Metro. Retro.
6: Metropole.

0: přejeme pohodové ráno a co nejlepší start do nového dne. Už za malou chvíli se spojíme s naším dnešním hostem. Voláme do Kroměříže a budeme řešit zdejší hokej. Tak chrániče nasadit a můžeme vyrazit na led.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
3: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní

0: sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
0: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezonu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
0: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
0: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
0: Děkuju a zdravím posluchače.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
7: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
8: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
9: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Pepo, vstávej.
12: Nemusím.
11: Pepo, už je 8, vstávej.
12: Nemusím.
11: Je pátek, Pepo.
12: Nemusím.
11: Musíš už jít.
12: Nemusím.
13: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
14: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
15: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
16: Veď predsa, že sa radovať smie.
15: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
17: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
15: Jano Svetlan Majerčík.
3: středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
18: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
19: Rádio Metropole.
20: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Radio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Je úterý 15. září. Hasiči v centru Olomouce, ale nehoří, ukážou nám, co umí. V srdci města se tento pátek uskuteční den krajských profesionálních i dobrovolných hasičů. Na Horním náměstí nás čeká program, který vyvrcholí průvodem a mší v Olomouckém domu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kroky k nové rozhledně na Velkém Kosíři. Mikroregion Kosířsko žádá Olomoucký kraj o 3 milionovou dotaci na novou ocelovou rozhlednu na pomezí Prostějovska a Olomoucka. Nová rozhledna za 15 milionů korun nahradí starou dřevěnou věž. Současná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je kvůli špatnému technickému stavu zavřená od října 2023 a letos na podzim se má zbourat. Nová ocelová věž začne růst příští rok. Zastupitelstvo kraje bude řešit dotaci příští týden, píše ČTK.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Je úterý a k dostání je čerstvé číslo týdeníku Kroměřížska. To dnes mapuje, zda lidé na Kroměřížsku při placení dávají přednost elektronice nebo hotovosti a láká taky na blížící se jízdu historických aut v regionu.
1: Sport.
3: Čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v Itálii hladce přehráli Slovensko 3-0 na sety. V základní skupině v Modeně si také naši reprezentanti připsali třetí výhru a mají jistý postup do osmifinále.
1: Radio Metropole, co na sebe.
4: V polovině září se léto ještě nevzdává z botníku, dneska vytáhneme sandále, ze šuplíku sluneční brýle, ze skříně letní šaty, víme jak bude, během dne skoro jasno anebo polojasno, denní teploty 21 až 24 stupňů, východ slunce 6.26, západ 19.04.
5: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací v Prostějově, Přerově a Štenberku.
1: Metropolem za volantem.
4: Blesková doprava ze Šumperska, také zde jedničky, anebo z dálnice mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídky pomáhají a chrání mezi Šumperkem a Zámřehem na obchvatu Postřelmova, také na 308. kilometru D1 u hranic. Vidíme je i na 8. kilometru dálnice mezi Bělotínem a Novým Jičínem u Dubu. A co ranní provoz? Z Olomouce do Štenberka teď za zhruba půl hodinu, z Olomouce Šumperka za zhruba 60 minut. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Krásné ráno, doufáme, že se vám dobře vstává a že máte vykročeno tou správnou nohou. Pokud chcete vědět, co nám dneska předpovídají hvězdy, zůstaňte napříjmu. Přejeme vám úspěšný den a teď už posíláme úterní horoskopy.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, dál berete život s nadhledem. Býci, narazíte na člověka, co má kontakty a to se může hodit. Blíženci, budete se smát od rána až do večera. Raci, vztahové komplikace nebudou zas tak vážné. Lvi, málo kdy vás vyvedou z míry. Dneska se to možná někomu povede. Pany, nemusíte neustále dokazovat, jak jste perfektní. Váhy, dneska budete vážně perlit. Štíři, když je potřeba, tak vaše rodina vždycky pomůže. Střelci, než něco řeknete nahlas, dejte si pár vteřin na rozmyšlenou. Kozorozi, když o nic nejde, nemusíte vyšilovat. Vodnáři, jedno nenápadné setkání může mít zajímavou dohru. A co my ryby? Znamení z vesmíru prý vidíme úplně všude, třeba i na dně hrnku.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
4: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na mls.cz.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pivec

0: do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráně za nich je ochotnej
1: ram. 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
2: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
3: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
4: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
5: Pro doma.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Přejeme krásné ráno a spoustu energie do celého dne. Máme pro vás jako vždy pár praktických tipů, které se mohou hodit. Užijte si pohodový začátek úterý a my vám přejeme skvělý poslech.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rozjíždí se nám hokejová extraliga i nižší soutěže. A co to znamená? Než vyrazíte fandit na zimák, máme pro vás tři fanouškovské body, na co nezapomenout. Za prvé, na staďáky po letní pauze dorazte dřív, užijte si rozbruslení a aspoň se nebudete po úvodním hazování prodírat přes celou tribunu se slovy pardon, pardon, promiňte, já se potřebuji dostat tam na ta místa. Za druhé, berete děti, u hlučnějšího kotle jim sebou na stadion přibalte chrániče sluchu. Bubny, sirény a fanouškovský řev dokážou být pořádně hlasité a ne všechny děti to mají rády. A konečně za třetí, společnou fotku si udělejte před zápasem a potom dejte mobil do kapsy a užijte si utkání na vlastní oči. Nejlepší hokejová atmosféra se totiž do displeje telefonu nevleze. Tu musíte prožít na vlastní kůži. Fandíte olomouckým Kohoutům, šumperským Drakům, Bovrům z Valmezu, přerovským Zubrům, hokejistům Vyškova anebo Kroměříže? Buď jak buď, šálu na krk, hlasivky připravit a užijte si zápasy. Hokej je po letní pauze zpátky.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelý

0: Blašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Tak a dost! Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Mugo, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
2: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
6: Luskni.cz.
7: Novým

0: mobil, příslušenství k mobilu,
1: luskni,
0: koloběžku nebo spotřebič,
1: luskni a máš,
0: luskni.cz. V Mžiku doručíme.
2: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Sehnali jsme pro vás další informace. Je úterý 15. září. Pořád máme v Olomouci a okolí trable s vodou. Olomoucký magistrát prodloužil platnost zákazu odběru povrchových vod z vybraných potoků a řek kvůli trvajícímu suchu i pokračujícímu úhynu ryb v řece Moravě na jihu města. Opatření platné od zítra do konce října se týká Trusovického i Dolanského potoka a řeky Bystřice. Zákaz platí například v obcích Dolany, Hlubočky, Velká Bystřice i v Olomouci. Málo vody v v celém regionu má za následek rozsáhlý úhyn ryb v řece Moravě. Ryby hynou hlavně v noci, kdy ve vodě ubývá kyslíku.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji pomohly už skoro miliardou korun. Domácnosti tu získaly na výměnu starých topných kotlů za nové ekologické od roku 2016 dotace za celkem 938 milionů korun. O kotlíkové dotace byl v Olomouckém kraji obrovský zájem. Hejtmanství zaznamenalo 9810 žádostí. Podporu nezískalo asi 1600. Doplníme, že výměna starých kotlů pomohla výrazně snížit emise škodlivin v ovzduší Olomouckého kraje.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Děti přestávají číst. Více než čtvrtina 15-letých dětí v Česku nedosahuje ani základní úrovně čtenářských dovedností, píší Novinky.cz. Ukázal to výzkum PISA. Tyto děti čtou oproti průzkumům z dřívějších let pomaleji a chápou jen kratší texty.
0: Sport.
3: Z týmu fotbalové Sigmy Olomouc odešel záložník Dario Grgič. 23-letý Srb zamířil na hostování do konce sezóny do slovenského Ružomberku. Dario Grgič přišel do Sigmy v zimě, ale do sestavy A týmu se neprosadil, píše o tom Report.cz.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Deštníky, bundy i mikiny necháváme odpočívat ve skříni. Dnes nás čeká ještě reklama na letní počasí a přitom nebude žádné vedro. Bude to na krátký rukáv, během dne skoro jasno anebo polojasno, denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Bio na jedničce a to je mírná zátěž. I tohle je důkaz, že víme, jak bude.
5: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z Blanska, také z Mohelnice a z Prostějovska pro vás právě teď. Víme, jak se jezdí tady v úterý ráno. Silný provoz v Olomouci, klasicky na Chvalkovické, na třídě kosmonautů, také na Velkomoravské. A možná jste si toho už všimli, v hanácké metropoli je nově otevřena světelná křižovatka ulice Pražská a Eremburgova. Dělníci tady teď ještě řeší drobné dodělávky, semafory jsou zatím spuštěny ve zkušebním režimu, píše web města. Policie chytá teď na kraji Blanska u Klamovy hutě, také na výjezdu z Mohelnice na Loštice a bacha na nehodu, osobák srazil srnu a kvůli tomu kyvadlově projíždíme mezi Prostějovem a Smržicemi. Za volantem jsme s vámi.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top

0: Krásné úterní ráno, moc nás těší, že den startujete právě s námi. Jako vždycky přesně víme, koho potěšíme přáním k narozeninám nebo k svátku. Jedem dál, je tu naše dnešní kalendárium.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 15. září, začneme hudbou. 70. narozeniny dnes slaví britská zpěvačka Maggie Reilly. 80 let má herec z Mužů v černém.
3: Rosenberg mluvil o galaxii na Orionově pásu, co to je?
4: Nevím!
2: Tommy Lee Jones i Oscarový režisér Oliver Stone natočil třeba Doors, JFK nebo Chatu, která získala Oscara za nejlepší film. A svátek slaví všechny Jolany. V Česku je vás přes 6 500 a vaše jméno je spojeno se světlem a pochodní. A jednu sváteční pochodeň v našem rádiu zapalujeme i právě teď. Tady je vaše sváteční hymna.

0: užijte si svůj svátek.
1: Metropole právě dnes.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
5: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
6: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
5: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
6: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
5: Buďme u toho všetci spolu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
9: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
10: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
11: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
10: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
11: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
10: Vstupenky na smsticket.cz.
11: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: co nejlepší start do nového dne. Už za malou chvíli se spojíme s naším dnešním hostem. Voláme do Kroměříže a budeme řešit zdejší hokej. Tak chrániče nasadit a můžeme vyrazit na led.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
3: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
2: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
3: Je to tak.
2: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezonu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
3: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
2: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
3: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
2: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
3: Děkuju a zdravím posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
7: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
8: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horticomplex. Objevte expozici Dary naší země za

0: Radnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flora Olomouc Hortikomplex.
1: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Díky, že nás posloucháte. Zamíříme do Olomouce. Ať se má mládež kde scházet. Město Olomouc a knihovna města Olomouce připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teams Club, který má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít v roce 2027, píše Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plynulejší bude do budoucna doprava v Kroměříži u Kauflandu. Radnice připravuje v obvodové ulici vznik okružní křižovatky. Ta má zvýšit i bezpečnost v místě a mohla by být hotová za 2 roky.
4: Tak výstavba kruhového objezdu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli řešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují, a tím pádem to vytváří jakési bezpečné situace. V současné době máme studii. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože tak křižovatka se mírně rozšíří.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Jan Hebnar. Plány nových možností očkování vláda zatím odkládá. Řešila možnost očkovat dospělé proti chřipce přímo v lékárnách, ale neshodla se. Dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chybí koaliční dohoda. Ministerstvo zdravotnictví se snaží dlouhodobě podpořit zájem veřejnosti o očkování proti chřipce širší nabídkou u lékařů i lékárníků. V minulém období se totiž nechalo očkovat proti chřipce jen 7,5% české populace, píše ČTK.
1: Sport.
3: Mrkneme na hokej. Šumperští draci dnes na domácím ledě odehrají od 18 hodin své poslední přípravné utkání před startem nové sezóny ve druhé lize. V generálce vyzvou Opavu, kterou v předchozím vzájemném střetu přemohli 6-1. Uvidíme, jaký výsledek přinese zápas tentokrát.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: V polovině září se léto ještě nevzdává z botníku. Dneska vytáhneme sandále, ze šuplíku sluneční brýle, ze skříně letní šaty. Víme, jak bude. Během dne skoro jasno anebo polojasno, denní teploty 21 až 24 stupňů. Východ slunce 6:26, západ 19:04.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomoucka, ze Šumperska, také z Holešovska. Pro vás právě teď víme, jak se jezdí tady. Mobilní policejní hlídka kontroluje rychlost a také zaplacené dálniční známky na dálnici z Olomouce na Lipník, také na D55 u Hulína. Kolem nehody dvou osobáků kivadlově projíždíme na Šumpersku mezi Kláštercem a Olšany, u odbočky na Olšany, a také na příjezdu od Holešova do Frištáku, tady se bourá na ulici Holešovské. Moravské cesty dobře známe, ranní dopravu každých 30 minut máme.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Krásné dopoledne, ať jste s námi kdekoliv. Přepneme se na klidnější tempo a trochu zpomalíme. Taky v úterý se máme skvěle a čas nám příjemně utíká. Přejeme vám skvělou náladu do celého dne.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
4: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 Kč. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
7: Luka od Tytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma jí nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
8: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.

0: Zač.
1: Zdravíme všechny, díky, že máte naladěno. Za nějakých 15 minut pro vás máme kompletní informační servis, abyste věděli, co se děje, jaké bude počasí a jak se jezdí v našem regionu. Dál si s námi užívejte hezké dopoledne.
2: S tebou je Rádio Metropole. Máme tady další tip na super kapelu. Majda opět loví ryby. Z rybníčku mladé hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska se mrkneme na čerstvé výherce soutěže Radiotalent Olomouckého kraje. Udičku tentokrát musíme nahodit až do Bratislavy. Odtud totiž pochází kapela Inými slovami. Skupina působí od roku 2022 a stojí na melodiích Lukáše Horňáčka a produkci kytaristy Patrika Lakyho. Jejich hudba stojí na propojení zajímavých aranží s texty, ve kterých se pravděpodobně najde každý. Kapela má na kontě EPčko i první album s názvem Komu uveríš. Právě z něj si dnes pustíme single Celý život, na kterém formace spolupracovala s interpretem Pokyman. Tohle je skladba Celý život od kapely Inými slovami.

0: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Pepo, vstávej.
8: Nemusím.
7: Pepo, už je 8, vstávej.
8: Nemusím.
7: Je pátek, Pepo.
8: Nemusím.
7: Musíš už jít.
8: Nemusím.
9: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
10: Metropole. Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočál, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočál.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás další informace. Nová finanční pomoc k obnově bývalého kláštera ve Šternberku. Město získalo dotaci téměř 7,5 milionů korun. Peníze poslouží na opravu fasády bývalého augustiniánského kláštera, čímž radnice naváže na předchozí etapy obnovy této památky, píše o tom web Šternberka.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velkou rekonstrukcí prochází areál technických služeb v Lipníku. Provoz se proto dočasně dělí, technické záležitosti zůstávají v původním areálu, ale za úředníky lidé nově prozatím zamíří do zámku, píše report.cz. V rámci revitalizace areálu technických služeb v Lipníku se odstraní všechny stávající budovy v areálu, kromě haly u silnice. Následně zde vznikne nová třípodlažní kancelářská budova a další související objekty a vybavení, informuje město. Pokračuje omezování dostupnosti asijských e-tržišť pro Evropskou unii. EU chystá nové zpoplatnění zásilek STEMu či Shainu. Po zavedení cla má nově přibýt manipulační poplatek zvyšující ceny neúměrně levného zboží z Asie, píší novinky.cz. Poplatky mají narovnat podmínky na evropském trhu a zlepšit kontrolu dováženého zboží.
2: Sport.
3: Zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem dnes začne nová sezóna hokejové extraligy. Tyto týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off soutěže, se střetnou dnes v předehrávce prvního kola od 18 hodin.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Deštníky, bundy i mikiny necháváme odpočívat ve skříni. Dnes nás čeká ještě reklama na letní počasí a přitom nebude žádné vedro. Bude to na krátký rukáv, během dne skoro jasno anebo polojasno, denní teploty 21 až 24 stupňů Celsia. Bio na jedničce a to je mírná zátěž. I tohle je důkaz, že víme, jak bude.
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z Frištáku, také z Poličky na Světavsku. Víme, jak se jezdí tady. Možná jste si toho už všimli, v hanácké metropoli už je otevřena zprovozněna nová světelná křižovatka ulice Pražská a Edinburgova. Dělníci tady teď ještě řeší drobné dodělávky, semafory jsou zatím spuštěny ve zkušebním režimu, píše web města. Nehoda se teď došetřuje ve Frištáku na ulici Holešovská a taky na Světavsku. Pozor, v Poličce u Penny na Tyršově ulici. Jedeme s vámi.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.

0: Děkujeme, že máte naše vysílání zapnuté. Úterní den je v plném proudu a my vám ho rádi zpříjemníme. Za chvíli se společně podíváme na ty nejlepší tipy, jak parádně strávit volný čas, kam vyrazit a kde načerpat novou energii. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno lehce a s úsměvem.
1: MLSHolice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
2: .cz 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.

0: od 1. října více na lidl.cz. Čau a pa!
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
9: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
10: Pro doma.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Metropole, kam vyrazit.
1: Nemusíme vám vysvětlovat, jak se žije na Moravě. My tady totiž žijeme taky a víme, co se kolem nás děje. Moravské divadlo Olomouc láká dnes večer na Puccinyho operu Tosca. A v sedmičce dáváme komedii Když se zhasne. Noc literatury chystáme v městské knihovně Přerov už tento pátek 18. Více na webu nocliteratury.cz. Prostě piknik budeme mít v sobotu v Prostějově. Zdejší Smetanovy sady nabídnou příjemné podzimní dopoledne mezi 9. a 12. Plné dobrého jídla, pohody a setkávání. Pro děti budou připravené hry, soutěže, skákací hrad i cvičení. Prostě piknik v sobotu v Prostějově dopoledne ve Smetanových sadech. A příkazy v sobotu pořádají tradiční vinobraní. Sobotní příkazy rozezní a roztančí i skupina Roxy. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: Padá hvězda. Něco si přeji?
2: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
3: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
2: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
4: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
2: Nášnet.org.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
7: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
11: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
12: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
13: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
14: Tvoje dopoledne.
15: Tvoje rádio.
14: Metropole.

jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metro.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď v našich zprávách. Pojďte si je poslechnout. Největší úhyn ryb v řece Moravě v Olomouci a okolí od 90. let. Kvůli trvajícímu suchu a nedostatku kyslíku v řece uhynuly ryby v množství stovek kilogramů. Město kvůli tomu i prodloužilo zákaz odběru povrchové vody z toku. A už zase můžeme naplno sportovat v Popovicích u Přerova. Po rekonstrukci došlo ke slavnostnímu otevření sportovního hřiště pro veřejnost. Oprava velkého sportoviště vyšla na více než 2 miliony korun. Vznešený odkaz naší země je opět k vidění. Ve Vladislavském sále Pražského hradu ráno začala nová výstava českých korunovačních klenotů. První dny je vyhrazena pro více než 300 škol. Široké veřejnosti se otevře v sobotu. Expozice přístupná zcela zdarma potrvá do 28. září. Uvidíme na ní svatováclavskou korunu, královské žezlo, jablko i historické korunovační roucho. O každoročním vystavování klenotů rozhodl prezident Petr Pavel předloni.
4: Sport.
3: A je tu čtvrtý zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy. V Modeně se utkají s domácími Italy dnes od 21 hodin 5 minut. Naši volejbalisté jdou do zápasu proti obhájcům stříbra s jistotou postupu do osmifinále po třech předchozích výhrách.
0: Radio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo dokonce skoro jasno. A k tomu dneska zhruba 20 až 23 stupňů, zítra pak letních 25. A zatímco středa bude z tohoto týdne opravdu nejteplejší, v dalších dnech už nás čekají náznaky podzimu, protože se má ochladit a prý to bude i s trochou deště.
6: Bolí vás koleno? Vraťte se zpátky do pohybu. Nemocnice Agel Prostějov nabízí robotickou operaci s milimetrovou přesností. Dejte svému kolenu nový začátek.
0: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, kde všude máme policejní hlídky, například v Olomouci na Kosmonautů a taky na ulici Jeremenkova, další je pak na Lipenské u Ferony. Hlídku máme hlášenou i v Přerově na Tovačovské nebo na D1 na exitu Kojetín a Hulín Západ. Tak ať vám to dneska sviští a v rámci možností, ať je to bez pokut, bez nehod a bez kolon.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Jsme moc rádi, že trávíte čas u svých přijímačů v naší společnosti. Úterý je v plném proudu a my pro vás chystáme už za 20 minut náš pravidelný magazín, ve kterém vám přinášíme rady a tipy, které vám usnadní život. Mějte báječný den, my vám k němu budeme hrát hit za hitem.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku CZ.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa, že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
13: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57 Olomouc.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Rozjíždí se nám hokejová extraliga i nižší soutěže. A co to znamená? Než vyrazíte fandit na zimák, máme pro vás tři fanouškovské body, na co nezapomenout. Za prvé, na staďáky po letní pauze dorazte dřív, užijte si rozbruslení a aspoň se nebudete po úvodním hazování prodírat přes celou tribunu se slovy pardon, pardon, promiňte, já se potřebuji dostat tam na ta místa. Za druhé, berete děti? U hlučnějšího kotle jim sebou na stadion přibalte chrániče sluchu. Bubny, sirény a fanouškovský řev dokážou být pořádně hlasité a ne všechny děti to mají rády. A konečně za třetí, společnou fotku si udělejte před zápasem a potom dejte mobil do kapsy a užijte si utkání na vlastní oči. Nejlepší hokejová atmosféra se totiž do displeje telefonu nevleze. Tu musíte prožít na vlastní kůži. Fandíte olomouckým Kohoutům, šumperským Drakům, Bobrům z Valmezu, Přerovským Zubrům, hokejistům Vyškova anebo Kroměříže? Buď jak buď, šálu na krk, hlasivky připravit a užijte si zápasy. Hokej je po letní pauze zpátky.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
8: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
9: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště Podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u Kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
10: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
0: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

Zase lidi poslouchají to samé, co ty. Enjoy! Enjoy!

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Hasiči v centru Olomouce, ale nehoří, ukážou nám, co umí. V srdci města se tento pátek uskuteční den krajských profesionálních i dobrovolných hasičů. Na Horním náměstí nás čeká program, který vyvrcholí průvodem a mší v Olomouckém domu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kroky k nové rozhledně na Velkém Kosíři. Mikroregion Kosířsko žádá Olomoucký kraj o 3milionovou dotaci na novou ocelovou rozhlednu na pomezí Prostějovska a Olomoucka. Nová rozhledna za 15 milionů korun nahradí starou dřevěnou věž. Současná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je kvůli špatnému technickému stavu zavřená od října 2023, ale letos na podzim se má zbourat. Nová ocelová věž začne růst příští rok. Zastupitelstvo kraje bude řešit dotaci příští týden, píše ČTK.
1: Kroměřížsko aktuálně.
3: Je úterý a k dostání je čerstvé číslo týdeníku Kroměřížska. To dnes mapuje, i zda lidé na Kroměřížsku při placení dávají přednost elektronice nebo hotovosti a láká taky na blížící se jízdu historických aut v regionu.
0: Sport.
3: Mrkneme na hokej. Šumperští draci dnes na domácím ledě odehrají od 18 hodin své poslední přípravné utkání před startem nové sezóny ve druhé lize. V generálce vyzvou Opavu, kterou v předchozím vzájemném střetu přemohli 6-1. Uvidíme, jaký výsledek přinese zápas tentokrát.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Ajaj, dny se krátí, ochlazuje se, je pošmourno a víc prší. Ne, dneska a zítra ještě ne. Víme, jak bude. Na Moravě dneska naměříme zhruba 20 až 23 stupňů, zítra dokonce letních 25. A k tomu budeme mít většinou sluníčko. V dalších dnech, od čtvrtka do neděle, pak bude nejčastěji 17 až 20 stupňů. A možná už vytáhneme deštníky, protože sem tam čekáme taky přehánky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že ťukanec tří osobáků teď momentálně řešíme v centru Olomouce u zimáku na Studentské. Jinak v Olomouci taky máme hlášenou policejní hlídku na Lipenské u Ferony a kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Vyškov. Odstavené auto nám pak hlásíte na D1, kousek od exitu Kojetín. Tak ať vám to jede co nejlépe a šťastnou cestu.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Metropole.

0: Děkujeme, že držíte naši vlnu. Úterní den umí být občas náročný a to si žádá malou pauzu s dobrou muzikou. Již brzy taky prozkoumáme dnešní kalendář, mrkneme na to, kdo slaví svátek a připomeneme si, kdo sfoukne svíčky z narozeninového dortu. Užijte si chvíli klidu a dobijte si baterky s naším rádiem.
1: Pivovar Jadrníček náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v náměšti na Hané.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
3: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
4: Pro doma.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Pepo, vstávej.
9: Nemusím.
8: Pepo, už je 8, vstávej.
9: Nemusím.
8: Je pátek, Pepo.
9: Nemusím.
8: Musíš už jít.
9: Nemusím.
10: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
11: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 15. září, začneme hudbou. 70. narozeniny dnes slaví britská zpěvačka Maggie Reilly. 80 let má herec z Mužů v černém.
2: Rosenberg mluvil o galaxii na Orionově pásu, co to je?
3: Nevím.
1: Tommy Lee Jones i Oscarový režisér Oliver Stone natočil třeba Doors, JFK nebo Chatu, která získala Oscara za nejlepší film. A svátek slaví všechny Jolany. V Česku je vás přes 6 500 a vaše jméno je spojeno se světlem a pochodní. A jednu sváteční pochodeň v našem rádiu zapalujeme i právě teď. Tady je vaše sváteční hymna.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Díky, že nás posloucháte. Zamíříme do Olomouce. Ať se má mládež kde scházet. Město Olomouc a knihovna města Olomouce připravují v hlavní budově knihovny na náměstí Republiky nový klub pro mládež. Teens Club, který má být zónou k hraní deskových a počítačových her. Jeho stavba má začít v roce 2027, píše deník.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Plynulejší bude do budoucna doprava v Kroměříži u Kauflandu. Radnice připravuje v obvodové ulici vznik okružní křižovatky. Ta má zvýšit i bezpečnost v místě a mohla by být hotová za 2 roky.
4: Tak výstavba kruhového objezdu by měla umožnit jednodušší dopravu do trávníků a trávnických zahrádek. Taky bychom měli řešit ten problém s přechody v dané lokalitě, které jako absentují, a tím pádem to vytváří jakési nebezpečné situace. V současné době máme studii. Máme také domluveno s majiteli pozemků odkup potřebných pozemků, protože tak křižovatka se mírně rozšíří.
3: Vysvětluje místostarosta Kroměříže Jan Hebnar. Plány nových možností očkování vláda zatím odkládá. Řešila možnost očkovat dospělé proti chřipce přímo v lékárnách, ale neshodla se. Dle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha chybí koaliční dohoda. Ministerstvo zdravotnictví se snaží dlouhodobě podpořit zájem veřejnosti o očkování proti chřipce širší nabídkou u lékařů i lékárníků. V minulém období se totiž nechalo očkovat proti chřipce jen 7,5% české populace, píše ČTK.
0: Sport.
3: Z týmu fotbalové Sigmy Olomouc odešel záložník Dario Grgič. 23-letý Srb zamířil na hostování do konce sezóny do slovenského Ružomberku. Dario Grgič přišel do Sigmy v zimě, ale do sestavy A týmu se neprosadil, píše o tom Report CZ.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že počasí tento týden ukazuje 2 různé tváře. Dneska a zítra by mělo být většinou polojasno se sluníčkem, ve středu dokonce naměříme letních 25 stupňů. Ale pak přijde změna. Od čtvrtka dál může být spíš pod mrakem, občas zaprší a taky se trochu ochladí, a to na 17 až 20 stupňů.
6: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní hlídku máme v Olomouci, na Lipenské, u Ferony, taky u Olomouce na dálnici D35, jak je sjezd na Slavonín. Kontrolu můžeme potkat taky v Zábřehu na Postřelmovské nebo na silnici 35 na trase Moravská Třebová, Hřebečský tunel. A odstavené auto nám hlásíte na D1 u exitu Kojetín, tak ať máte vždycky zelenou a hlavně žádné nervy.
7: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: Děkujeme, že nás ladíte. Úterý si přímo žádá pořádnou dávku inspirace. Už za chvíli vás u nás proto čeká rozhovor se zajímavým hostem. Přejeme vám nepolevující dobrou náladu a pohodové chvíle.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídani v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
3: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
4: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
3: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
4: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
3: Buďme u toho všetci spolu.
5: MLS Holice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS. .cz.
6: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
9: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
8: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
9: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
8: Vstupenky na smsticket.cz.
9: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
12: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma jí nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
15: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i, jak se daří hokej napříč Moravou, a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezónu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání. Nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální. Budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit. Ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4 888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky, každý hrníček je originál. Muko, dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme

0: do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemích je ochotnej
1: rám, jam, jam. Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
7: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
9: Rádio Metropole.
10: Tvoje odpoledne.
9: Tvoje rádio.
10: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Masivní úhyn ryb v řece Moravě, v Olomouci a okolí. To pro vás dále sledujeme. K velkému úhynu ryb došlo v uplynulé době kvůli velmi nízkému průtoku vody. Rybáři odvezli do kafilérie k likvidaci již bezmála tunu uhynulých ryb. Podle úřadu i rybářů jde o největší úhyn v této oblasti od 90. let. Nízký průtok řeky způsobilo přetrvávající sucho. Olomoucký magistrát na toto prodloužil zákaz odběru povrchové vody z toku až do konce měsíce října.
0: Prostějov aktuálně.
2: Podezřelé úmrtí staršího muže v Prostějově prověřovala kriminálka. Připomeneme, že jeho tělo bez známek života našel kolem jdoucí v pondělí ráno v Kolářových sadech. A co zjistila policie?
3: Krajští kriminalisté celý den intenzivně pracovali na objasnění úmrtí muže. Vyhodnotili všechny fakta a důkazy a jednoznačně prokázali, že na úmrtí seniora se nepodílela cizí osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat podrobnější informace.
2: Doplnil za policii komisař Libor Hejtman. Co dělá policie v případu srpnového pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku? Oznámila, že věc vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pád 31 let starého větrníku nezpůsobil naštěstí žádné zranění. Škoda v tomto případu byla odhadnuta na 200 000 korun. Sport. Česká hokejová reprezentace už má jasno, kdy vyrazí do nové sezóny. Ve čtvrtek 5. listopadu naše hokejisty čeká první mač. Jak oznámil hokejový svaz, Česko se střetne v Praze v rámci série Euro Hockey Tour se Švédskem.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál většinou polojasno nebo dokonce skoro jasno. A k tomu dneska zhruba 20 až 23 stupňů, zítra pak letních 25. A zatímco středa bude z tohoto týdne opravdu nejteplejší, v dalších dnech už nás čekají náznaky podzimu, protože se má ochladit a prý to bude i s trochou deště.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídka je dneska skoro celý den v Olomouci na Lipenské, zakempili u Ferony, hlídka taky u Olomouce na dálnici D35, jak je sjezd na Slavonín. A připomínáme, že komplikace v těchto dnech máme v Chomoutově, tady je provoz na semafory, v ranní a v odpolední špičce, tu bývají kolony přes půl dědiny a zdržení zhruba na 10 minut. Tak teď už to víte, šťastnou cestu a pevné nervy.
6: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz

0: Děkujeme, že nás posloucháte. Užíváme si spolu úterní den a brzy se společně podíváme na nejzajímavější témata a příběhy, o kterých se aktuálně mluví a píše na regionálních webech. Ať vám dnešek utíká přesně podle vašich představ.
1: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Městské kulturní středisko Loštice vás zve tuto sobotu na tvarůžkové dožínky. Čekají vás tvarůžkové speciality, dožínkový burčák, ukázka řemesel, hudební program, soutěže pro děti i dospělé, bublinková show, dílničky a hlavně skvělá zábava. Zastavte se tuto sobotu do Loštic na tvarůžkové dožínky.
6: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
7: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co si budem, blíží se říjen a s ním i podzimní flora Olomouc. A co všechno nabídne letošní hortikomplex, kromě toho nejlepšího ovoce a zeleniny, o tom píše web turism.olomouc.eu. Policie dál vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku, ke kterému došlo v srpnu. Jak informuje Report.cz, zatím nebyl nikdo obviněn. A co pro nás má čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska? Zjistíme, že lidé dávají přednost platebním kartám před klasickou hotovostí a taky se dozvíme, jaké rekordy padaly v běžeckém závodu Zámecká pětka. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý, tak se mrkněte a poslouchejte dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
7: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
8: Veď predsa, že sa radovať smie.
7: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
9: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
7: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
14: Rádio Metropole.
15: You

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás ladíte. Máme pro vás zprávy. Polonahý muž křičící zmatené věty děsil v pondělí věřící u katedrály svatého Václava v Olomouci. Na místo se o něj přijeli postarat strážníci. Testem zjistili, že je sfetovaný pervitinem, skončil v péči záchranářů a pak na záchytce, informuje městská policie Olomouc.
1: Olomoucko aktuálně.
3: Před budovou porodnice ve Šternberku nově roste sakura jako symbol stromu života. Okrasnou třešeň zasadili zástupci nemocnice Agel Šternberk a města, aby oživila okolí a připomínala začátek nových rodin.
1: Olomoucký kraj aktuálně.
3: Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji pomohly už skoro miliardou korun. Domácnosti tu získaly na výměnu starých topných kotlů za nové ekologické od roku 2016 dotace za celkem 938 milionů korun. O kotlíkové dotace byl v Olomouckém kraji obrovský zájem. Hejtmanství zaznamenalo 9810 žádostí. Podporu nezískalo asi 1600. Doplníme, že výměna starých kotlů pomohla výrazně snížit emise škodlivin v ovzduší Olomouckého kraje.
0: Sport.
3: A je tu čtvrtý zápas českých volejbalistů na mistrovství Evropy. V Modeně se utkají s domácími Italy dnes od 21 hodin 5 minut. Naši volejbalisté jdou do zápasu proti obhájcům stříbra s jistotou postupu do osmifinále po třech předchozích výhrách.
4: Plánovaný zákrok a rychleji zpátky domů. Jednodenní péče Agel nabízí šetrné operační metody s krátkou hospitalizací. V Prostějově, Přerově a Štenberku.
5: Pojďme se podívat na to, jak to v našem regionu bude vypadat ve středu. Provázet nás má dopoledne oblačno, místy polojasno a ráno se mají objevit na některých místech i mlhy. Během dne se potom postupně více zatáhne a počítáme i s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat do 18 stupňů. Ve čtvrtek i nadále dešťové přeháňky a na teploměru maximálně 20.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Dopravní nehoda se vyšetřuje na D1 na trase Vyškov-Říkovice za exitem Mořice. Nicméně projet se zde dá bez zdržení, kde naopak pořádný zásek nabrat můžete tak na Krnovské ulici v Bruntálu. Je tu porouchaný nákladák s únikem pohonných hmot, takže v tuhle chvíli se určitě v Bruntálu Krnovské ulici vyhněte. No a pojďme omrknout i policejní hlídky. Letovice, Velká Bystřice na Boudě, obec Lípa, Olomouc, Pavlovická a taky D35 směr Lipník před exitem Velký Újezd. Tak tady strážci zákona kontrolují provoz právě teď.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tebou je Rádio Metropole. Máme tady další tip na super kapelu. Majda opět loví ryby. Z rybníčku mladé hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska se mrkneme na čerstvé výherce soutěže Radiotalent Olomouckého kraje. Udičku tentokrát musíme nahodit až do Bratislavy. Odtud totiž pochází kapela Inými slovami. Skupina působí od roku 2022 a stojí na melodiích Lukáše Horňáčka a produkci kytaristy Patrika Lakyho. Jejich hudba stojí na propojení zajímavých aranží s texty, ve kterých se pravděpodobně najde každý. Kapela má na kontě EPčko i první album s názvem Komu uveríš. Právě z něj si dnes pustíme singl Celý život, na kterém formace spolupracovala s interpretem Pokyman. Tohle je skladba Celý život od kapely Inými slovami.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Klasika.
1: Děkujeme, že máte naše vysílání zapnuté. Úterní den je v plném proudu a my vám ho rádi zpříjemníme. Za chvíli se společně podíváme na ty nejlepší tipy, jak parádně strávit volný čas, kam vyrazit a kde načerpat novou energii. Přejeme vám, ať vám jde dneska všechno lehce a s úsměvem.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na podzimní Prostě piknik, komunitní snídaní v Prostějově. Jak bude probíhat, přiblíží primátor Prostějova František Jura. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině na tomto rádiu. Více na Prostějov.eu.
3: Pivovar Jadrníček Náměšť na Hané vás zve do své hospůdky na dva dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádných tuplácích. K tomu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
5: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
7: Klíče mám, světla jsou zasnutá. Ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
8: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
9: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
10: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
9: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
10: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Varsava, útočník HC Olomouc.
9: Buďme u toho v

0: od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio Metropole.
3: Hrajeme neohrané.
2: Metropole.

0: rady.
1: Nemusíme vám vysvětlovat, jak se žije na Moravě. My tady totiž žijeme také a víme, co se kolem nás děje. Moravské divadlo Olomouc láká dnes večer na Puccinyho operu Tosca. A v sedmičce dáváme komedii Když se zhasne. Noc literatury chystáme v městské knihovně Přerov už tento pátek 18. Více na webu nocliteratury.cz. Prostě piknik budeme mít v sobotu v Prostějově. Zdejší Smetanovy sady nabídnou příjemné podzimní dopoledne mezi 9. a 12. Plné dobrého jídla, pohody a setkávání. Pro děti budou připravené hry, soutěže, skákací hrad i cvičení. Prostě piknik v sobotu v Prostějově dopoledne ve Smetanových sadech. A příkazy v sobotu pořádají tradiční vinobraní. Sobotní příkazy rozezní a roztančí i skupina Roxy. Těšíme se.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
4: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
6: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
7: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
8: Představujeme nový Hyundai Ioniq 3. Čistě elektrický hatchback s dojezdem až

0: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
1: V Tetě je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
3: Rádio Metropole.
4: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
5: Myslíš si, že máš přehled o všem?
4: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
1: Dneska padla.
2: Oh!

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole.
2: Let's go. Sounds good.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin.
1: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Hasiči v centru Olomouce, ale nehoří, ukážou nám, co umí. V srdci města se tento pátek uskuteční den krajských profesionálních i dobrovolných hasičů. Na Horním náměstí nás čeká program, který vyvrcholí průvodem a mší v Olomouckém domu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Kroky k nové rozhledně na Velkém Kosíři. Mikroregion Kosířsko žádá Olomoucký kraj o 3milionovou dotaci na novou ocelovou rozhlednu na pomezí Prostějovska a Olomoucka. Nová rozhledna za 15 milionů korun nahradí starou dřevěnou věž. Současná rozhledna na Velkém Kosíři z roku 2013 je kvůli špatnému technickému stavu zavřená od října 2023 a letos na podzim se má zbourat. Nová ocelová věž začne růst příští rok. Zastupitelstvo kraje bude řešit dotaci příští týden, píše ČTK.
0: Kroměřížsko aktuálně.
2: Je úterý a k dostání je čerstvé číslo týdeníku Kroměřížska. To dnes mapuje, zda lidé na Kroměřížsku při placení dávají přednost elektronice nebo hotovosti a láká taky na blížící se jízdu historických aut v regionu.
0: Sport.
2: Mrkneme na hokej. Šumperští draci dnes na domácím ledě odehrají od 18 hodin své poslední přípravné utkání před startem nové sezóny ve druhé lize. V generálce vyzvou Opavu, kterou v předchozím vzájemném střetu přemohli 6-1. Uvidíme, jaký výsledek přinese zápas tentokrát.
0: Radio Metropole, co na sebe.
3: 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6.28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Bourá se ve Vyškově na ulici Tržiště. Jde o nehodu cyklisty se zraněním. Příslušné orgány jsou na místě a obět se to dá bez zdržení. A nehoda je taky na Šumpersku v Oskavě, ale i zde je průjezd bezproblémový. D46 na exitu Vyškov, D1 na exitu Kojetín, taky na exitu Přerov, obec Střílky a Koclířov. Tady pozor na policejní hlídky. No a ještě je tu Olomouc, kde se nám to pěkně štosuje. Sokolovská ulice, Chválkovická, Dobrovského i Švajcerka, tak na těchto ulicích počítejte 10 minut do plusu. Šťastnou cestu!
5: 35 let s vámi na cestách. Auto Kubíček, Renault, Dacia, Šumperk, Olomouc. Spolehlivě, férově, vždy něco navíc. Auto Kubíček.cz.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Jsme moc rádi, že trávíte čas u svých přijímačů v naší společnosti. Úterý je v plném proudu a my pro vás chystáme už za 20 minut náš pravidelný magazín, ve kterém vám přinášíme rady a tipy, které vám usnadní život. Mějte báječný den, my vám k němu budeme hrát hit za hitem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Melosoholice uvádí příběh o maximální jistotě, stabilitě a skvělé budoucnosti. Ve světě plném nejistoty přichází gigant z Olomouce, který napájí i světová datacentra. Nábor na nové pozice v kanceláři i ve výrobě. V hlavních rolích čisté prostředí, vysoký nástupní bonus pro vybrané pozice, atraktivní mzda, 10 000 na volný čas a 5 týdnů dovolené. Vstupenky do nové kariéry jsou právě v prodeji. Premiéra vašeho úspěchu na MLS.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
4: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Pepo, vstávej.
10: Nemusím.
9: Pepo, už je 8, vstávej.
10: Nemusím.
9: Je pátek, Pepo.
10: Nemusím.
9: Musíš už jít.
10: Nemusím.
11: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
12: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
13: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
14: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
15: Radio Metropole.

0: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
1: Rádio Metropole.

0: Úspěšná akce Prostě piknik, prostějovská komunitní snídaně se pro velký zájem uskuteční i na podzim. Víc nám prozradí primátor Prostějova František Jura.
1: Podzimní Prostě piknik se bude konat v neděli 20. září od 9 hodin do 12 hodin ve Smetanových sadech. Moc se těším a věřím, že si návštěvníci užijí nejen dobré jídlo, ale také příjemnou atmosféru. Každý si může přinést vlastní snídaní, ale kdo dorazí bez vlastních zásob, nemusí mít obavy. Občerstvení připraví partneři akce. V nabídce budou například míchaná vajíčka, lívance, krupicová kaše, káva, domácí limonády nebo prosecco. Připraveny budou také hry, soutěže, skákací had pro děti a hudební doprovod. Na programu bude také cvičení tabata pro dospělé a protahovací cvičení pro děti. Rodiče si tak mohou v klidu dát snídani a děti se rozhodně nebudou nudit. Všechny vás zveme 20. září do Prostějovských Smetanových sadů.
0: Říká primátor Prostějova František Jura. Děkujeme.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Rozjíždí se nám hokejová extraliga i nižší soutěže. A co to znamená? Než vyrazíte fandit na zimák, máme pro vás 3 fanouškovské body, na co nezapomenout. Za prvé, na staďáky po letní pauze dorazte dřív, užijte si rozbruslení a aspoň se nebudete po úvodním hazování prodírat přes celou tribunu se slovy pardon, pardon, promiňte, já se potřebuji dostat tam na ta místa. Za druhé, berete děti, u hlučnějšího kotle jim sebou na stadion přibalte chrániče sluchu. Bubny, sirény a fanouškovský řev dokážou být pořádně hlasité a ne všechny děti to mají rády. A konečně za třetí, společnou fotku si udělejte před zápasem a potom dejte mobil do kapsy a užijte si utkání na vlastní oči. Nejlepší hokejová atmosféra se totiž do displeje telefonu nevleze. Tu musíte prožít na vlastní kůži. Fandíte olomouckým Kohoutům, šumperským Drakům, Bovrům z Valmezu, přerovským Zubrům, hokejistům Vyškova anebo Kroměříže? Buď jak buď, šálu na krk, hlasivky připravit a užijte si zápasy. Hokej je po letní pauze zpátky.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
4: Vlhkost ve zdi.

0: Jste stařík nebo houba v trámech? Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace. Poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace. Jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
1: Padá hvězda. Něco si přeji?
2: Na Novojičínsku a Hranicku jsou hvězdy to jediné, co tu padá. Internet rozhodně ne, ten je náš a spolehlivý. Neustále budujeme kvalitní síť připojení. Od nás pro vás.
3: Rychlý internet, televize, telefon. To je nášnet.org.
2: Připojte se i vy a užívejte si, co hrdlo ráčí.
4: Jo, a ještě tu padají na podzim jablka.
2: Nášnet.org. www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Léto ještě nekončí. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se s ním rozloučíme hudbou, tradicemi a řemesly. Tento pátek vás čeká pestrý program a ohnivá show a v sobotu nádvoří ovládne řemeslný jarmark s kováři, řezbáři a folklorem. Přijďte si užít poslední letní víkend plný skvělé atmosféry. Vstup zdarma.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
10: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
11: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
10: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
9: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
10: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
14: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
15: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
16: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
17: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
18: Radio Metropole
19: a odpolední chill. Ideální soundtrack.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás další informace. Nová finanční pomoc k obnově bývalého kláštera ve Šternberku. Město získalo dotaci téměř 7,5 milionů korun. Peníze poslouží na opravu fasády bývalého augustiniánského kláštera, čímž radnice naváže na předchozí etapy obnovy této památky, píše o tom web Šternberka.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velkou rekonstrukcí prochází areál technických služeb v Lipníku. Provoz se proto dočasně dělí, technické záležitosti zůstávají v původním areálu, ale za úředníky lidé nově prozatím zamíří do zámku, píše report.cz. V rámci revitalizace areálu technických služeb v Lipníku se odstraní všechny stávající budovy v areálu, kromě haly u silnice. Následně zde vznikne nová třípodlažní kancelářská budova a další související objekty a vybavení, informuje město. Pokračuje omezování dostupnosti asijských e-tržišť pro Evropskou unii. EU chystá nové zpoplatnění zásilek Stemu či Shainu. Po zavedení cla má nově přibýt manipulační poplatek zvyšující ceny neúměrně levného zboží z Asie, píší novinky.cz. Poplatky mají narovnat podmínky na evropském trhu a zlepšit kontrolu dováženého zboží.
0: Sport.
3: Zápasem mezi Karlovými Vary a Třincem dnes začne nová sezóna hokejové extraligy. Tyto týmy, které na sebe narazily v dubnovém semifinále play-off soutěže, se střetnou dnes v předehrávce prvního kola od 18 hodin.

0: V druhém stupni, tedy na střední zátěži. Kardiaci a astmatici by se tím pádem měli šetřit. Jinak nás čeká během středy oblačno, odpoledne spíše zataženo a objevit se mají taky dešťové přehánky. Počítáme s teplotami v maximech i na 27 stupních Celsia. Ve čtvrtek se pak ochladí, teploty maximálně do 20 stupňů a stále počítáme s občasným deštěm.
1: Poznejte naší porodnici ještě před svým velkým dnem. Přijďte 23. září od 13 hodin na den otevřených dveří porodnice Agel Přerov. Těšíme se na vás.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Nehoda nákladního auta se vyšetřuje na Šumpersku mezi Mostkovem a Oskavou. Jde o střet nákladňáku a chodce. Na místě jsou záchranáři a provoz je tu veden kyvadlově. Na policejní hlídku potom se 17. hodinou pozor na dálnici 46 směr Vyškov na exitu Drysice, taky v Olomouci na Jeremenkově a nebo v Hranicích na Olomoucké. Ať už máte namířeno kamkoliv, dobře dojeďte.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
4: Radio.

0: děkujeme, že držíte naši vlnu. Úterní den umí být občas náročný a to si žádá malou pauzu s dobrou muzikou. Již brzy taky prozkoumáme dnešní kalendář, mrkneme na to, kdo slaví svátek a připomeneme si, kdo sfoukne svíčky z narozeninového dortu. Užijte si chvíli klidu a dobijte si baterky s naším rádiem.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
2: Pepo, vstávej.
3: Nemusím.
2: Pepo, už je 8, vstávej.
3: Nemusím.
2: Je pátek, Pepo.
3: Nemusím.
2: Musíš už jít.
3: Nemusím.
1: Už ve čtvrtek zaručeně vylosujeme z plných tiketů nového milionáře. Běžte si vsadit, ať taky nic nemusíte, když vyhrajete. Milionový čtvrtek České loterie Megamaxa.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
5: Představte si dokonalý steak. Křupavá kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
7: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
11: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
10: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
11: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, jako Vorsava, útočník HC Olomouc.
10: Buďme u toho všetci spolu.
12: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 15. září, začneme hudbou. 70. narozeniny dnes slaví britská zpěvačka Maggie Reilly. 80 let má herec z Mužů v černém.
2: Rosenberg mluvil o galaxii na Orionově pásu, co to je?
3: Nevím!
1: Tommy Lee Jones i Oscarový režisér Oliver Stone natočil třeba Doors, JFK nebo Chatu, která získala Oscara za nejlepší film. A svátek slaví všechny Jolany. V Česku je vás přes 6500 a vaše jméno je spojeno se světlem a pochodní. A jednu sváteční pochodeň v našem rádiu zapalujeme i právě teď. Tady je vaše sváteční hymna. Yeah!

0: Jolanky, užijte si svůj svátek.
1: Metropole právě dnes.
2: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
1: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Fitnessáci pozor. Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a

0: první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
1: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
2: Projeďte Přerovem v neopakovatelné atmosféře. Už ve čtvrtek 17. září odstartuje od výstaviště podvečerní jízda. Vytáhněte brusle, koloběžky i boardy. V cíli u kina Hvězda vás čeká letní kino a skvělá zábava. Podvečerní jízda, čtvrtek 17. září, sraz v 17.30 u výstaviště Přerov.
3: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
10: Radio Metropole.
11: Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Masivní úhyn ryb v řece Moravě v Olomouci a okolí. To pro vás dále sledujeme. K velkému úhynu ryb došlo v uplynulé době kvůli velmi nízkému průtoku vody. Rybáři odvezli do kafilerie k likvidaci již bezmála tunu uhynulých ryb. Podle úřadu i rybářů jde o největší úhyn v této oblasti od 90. let. Nízký průtok řeky způsobilo přetrvávající sucho. Olomoucký magistrát na toto prodloužil zákaz odběru povrchové vody z toku až do konce měsíce října.
1: Prostějov aktuálně.
3: Podezřelé úmrtí staršího muže v Prostějově prověřovala kriminálka. Připomeneme, že jeho tělo bez známek života našel kolem jdoucí v pondělí ráno v Kolářových sadech. A co zjistila policie?
4: Krajští kriminalisté celý den intenzivně pracovali na objasnění úmrtí muže. Vyhodnotili všechny fakta a důkazy a jednoznačně prokázali, že na úmrtí seniora se nepodílela cizí osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat podrobnější informace.
3: Doplnil za policii komisař Libor Hejtman. Co dělá policie v případu srpnového pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku? Oznámila, že věc vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pád 31 let starého větrníku nespůsobil naštěstí žádné zranění. Škoda v tomto případu byla odhadnuta na 200 tisíc korun.
0: Sport.
3: Česká hokejová reprezentace už má jasno, kdy vyrazí do nové sezóny. Ve čtvrtek 5. listopadu naše hokejisty čeká první mač. Jak oznámil hokejový svaz, Česko se střetne v Praze v rámci série Euro Hockey Tour se Švédskem.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Pojďme se podívat na to, jak to v našem regionu bude vypadat ve středu. Provázet nás má dopoledne oblačno, místy polojasno a ráno se mají objevit na některých místech i mlhy. Během dne se potom postupně více zatáhne a počítáme i s dešťovými přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 22 až 27 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách nám potom budou teploměry ukazovat do 18 stupňů. Ve čtvrtek i nadále dešťové přeháňky a na teploměru maximálně 20.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Bourá se na cestě z Valmezu na Rožnov před Zubřím. Jde o nehodu motorky a dodávky. Na místě jsou záchranáři i policisté, ale opatrně se to dá obět. Se zdržením na 20 minut počítejte s 18. hodinou v Otrokovicích na třídě odboje směrem k Volkrově ulici. No a na policejní hlídku si v tuhle chvíli dávejte pozor v obci Letovice na Pražské. Taky v obci Sebranice a nebo na D55 mezi exity Hulín východ a Otrokovice sever.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Random flashback.
3: Metropole.
2: Flashback.

0: Děkujeme, že nás ladíte. Úterý si přímo žádá pořádnou dávku inspirace. Už za chvíli vás u nás proto čeká rozhovor se zajímavým hostem. Přejeme vám nepolevující dobrou náladu a pohodové chvíle.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 600 tisíc. A nebo na operativní leasing od 6 288 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
3: Aluminter. Pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter. Pergoly z hliníku.cz.
4: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
5: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajeme.
4: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
5: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
4: Buďme u toho všetci spolu.
6: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
7: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
8: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Zjelidla. T-motor.cz.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio, Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži, jakou hrajete soutěž, jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je Extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezonu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize, s kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Pivovar Jadrníček náměština Hané vás zve do své hospůdky na 2 dny plné piva, jídla a zábavy. Ochutnejte speciální Oktoberfest Bier Helmut, bavorské speciality a pivo v pořádku.

0: mu hraje DJ Oktober. Oktoberfest u Jadrníčků 18. a 19. září v Náměšti na Hané.
1: Tak a dost. Všichni hrnky Muko na stůl. Od loňských Vánoc máte všichni svůj hrníček Muko s originálním potiskem. A mně se ten můj s nápisem Nejlepší šéf pořád ztrácí. Český porcelán, ruční výroba potisků, originální písmo. Vyberte si vlastní hrníček, dárek pro každou příležitost. Pro rodinu, babičku, dědu nebo třeba šéfa. Ručně kreslené potisky. Každý hrníček je originál. Mugo. Dárek, který potěší každý den. Mugo.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
11: Veď predsa, že se radovat smě.
10: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
12: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
10: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
13: Rádio Metropole.
14: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6:28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. When you

0: děkujeme, že nás posloucháte. Užíváme si spolu úterní den a brzy se společně podíváme na nejzajímavější témata a příběhy, o kterých se aktuálně mluví a píše na regionálních webech. Ať vám dnešek utíká přesně podle vašich představ.
1: Vlhkost ve zdivu, tesařík nebo houba v trámech, Elner Sanace. Už 22 let odborně řešíme sanaci vlhkosti a ochranu dřevěných konstrukcí. Nehledejte nejlevnější, hledejte nejlepší. Elner Sanace, poctivé řešení pro váš dům. Elner Sanace, jistota zhané. Více na elnersanace.cz.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
3: Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Fitnessáci pozor! Pozor! Aktivní září v Nutrend World Fitness Olomouc. První vstup zdarma, soutěže, ochutnávky produktů, skupinové lekce a navíc sleva 20% na první permanentku. Nečekej a začni podzim naplno v Nutrend World Fitness Olomouc. Tvoje forma začíná u nás.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Myslíte, že houby znáte? Přesvědčte se na akci Houby v pevnosti poznání. Prozkoumejte neviditelné mykorizní sítě lesa, poznejte různé houby, nechte si poradit v mykoporadně, vyrobte si mykokapsly a zjistěte, jak čarovné houby ovlivňují lidské vnímání. Houby v pevnosti už tento víkend v Olomouci.
8: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
9: Energy Radio. 1, 2, 3.
10: Metropole.
11: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Co si budem, blíží se říjen a s ním i podzimní flora Olomouc. A co všechno nabídne letošní hortikomplex, kromě toho nejlepšího ovoce a zeleniny, o tom píše web turism.olomouc.eu. Policie dál vyšetřuje pád větrné elektrárny u Počtátu na Přerovsku, ke kterému došlo v srpnu. Jak informuje Report.cz, zatím nebyl nikdo obviněn. A co pro nás má čerstvé vydání týdeníku Kroměřížska? Zjistíme, že lidé dávají přednost platebním kartám před klasickou hotovostí a taky se dozvíme, jaké rekordy padaly v běžeckém závodu Zámecká pětka. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Tak se mrkněte a poslouchejte dál.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Ghostbusters jsou producenti, kteří do taneční hudby

0: Rádio Metropole.
1: Hodně hrajeme. Hodně dobře.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď se pojďme podívat na Aya Marar. Britsko-jordánskou energii s hlasem, co tě prostě chytne a nepustí. Její styl je mixem elektroniky a vokálu, co tě pohltí a nenechá ani na chvíli vydechnout. Tak nezapomeň zůstat naladěný, protože další pecky na tebe čekají jen na

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají

0: Pražská pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Hokejová extraliga běží bleskovým tempem a v olomoucké Plech aréně to bude znovu bouřit.
2: Tak to jsme my, vládci Hané, srdce bílo-červené. Přijďte všetci na náš zimák a dneska spolu vyhrajem.
1: V Olomouci se představí Sparta Praha, tuto středu od 18 hodin.
2: Bude to bitva a my vás potřebujeme slyšet. Těším se na vás, Jakub Orsava, útočník HC Olomouc.
1: Buďme u toho všetci spolu.
3: 30 rokov na scéně No Man's Boatu Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Kam v Olomouci na polední menu i večerní posezení? Do restaurace U Zlaté koule. Čeká vás poctivá česká kuchyně i tankový šerák. A rozvoz taky máme.
2: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
3: Veď predsa, že sa radovať smiem.
2: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
4: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
2: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 13. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov. Piráti Chomutov na přerovském zimním stadionu už tuto středu v 17 hodin 30 minut.
6: Rádio Metropole.
7: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka?
8: Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech.
7: Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdybys jí měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropoli.

tebou je Rádio Metropole. Máme tady další tip na super kapelu. Majda opět loví ryby. Z rybníčku mladé hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska se mrkneme na čerstvé výherce soutěže Radiotalent Olomouckého kraje. Udičku tentokrát musíme nahodit až do Bratislavy. Odtud totiž pochází kapela Inými slovami. Skupina působí od roku 2022 a stojí na melodiích Lukáše Horňáčka a produkci kytaristy Patrika Lakyho. Jejich hudba stojí na propojení zajímavých aranží s texty, ve kterých se pravděpodobně najde každý. Kapela má na kontě EPčko i první album s názvem Komu uveríš. Právě z něj si dnes pustíme single Celý život, na kterém formace spolupracovala s interpretem Pokyman. Tohle je skladba Celý život od kapely Inými slovami.

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

tady je tvoje metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: kalová kůrka, šťavnaté maso a vůně, která vás dostane dřív, než vezmete do ruky nůž. Odstartujte podzim stylově. Designová restaurace Ventana v NH hotelu Olomouc vás zve na exkluzivní gastronomický večer. Šéfkuchař Marek Svoboda vám se svým týmem představí prémiové maso US Prime Beef and Pork přímo v akci v naší Open Kitchen. K tomu skvělá vína, dezerty od cukrářky Aničky, živá hudba i tombola. Gastrovečer už ve čtvrtek 24. září večer v restauraci Ventana v NH hotelu Olomouc. Více informací a rezervace najdete na sociálních sítích NH hotelu Olomouc.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Tohle je Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy neztratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká Joel Corey, britský DJ a producent, jehož taneční tracky rozproudí každou party. Joel je známý svým svěžím house stylem, plným energie a chytlavých rytmů, které tě rozhýbou i v největším klidu. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole serví

Tady je tvoje metropole. Tom Grennan je britský zpěvák s hlasem plným emocí a síly, který tě chytne za srdce. Jeho styl je mixem popu a rocku, co ti přinese pořádnou dávku energie a dobré nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čekají další hudební

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme May Stephens, mladou britskou zpěvačku, která vlétla na scénu jako uragán s hlasem plným emocí a drzé energie. Její hudba je jako jízda na horské dráze. Chvíli ti cukne v srdci a za chvíli už tancuješ jak blázen. May je jako kámoška, co tě bez varování vytáhne na parket a nedovolí ti sedět v koutě. Její styl je drzý, moderní a plný nálad, které zná každý z nás. Tak zůstaň naladěný.

Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 23 hodin.

McNaye jako kámoš, co ti nenápadně řekne ty nejdůležitější věci a zůstane ti v hlavě ještě dlouho. Jeho hudba tě možná nepraští do uší hned, ale o to víc tě chytne za srdce. Tak zůstaň s námi.

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše hokejové rádio. Extraliga se rozjíždí, ale my nesledujeme jenom nejvyšší soutěž. Nás zajímá i jak se daří hokej napříč Moravou a tentokrát míříme do Kroměříže. Na telefonu je manažer hokejistů HK Kroměříž Karel Holík. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak se daří, Karle, hokej v Kroměříži? Jakou hrajete soutěž? Jak se daří dětem, dospělákům?
2: No tak já začnu asi těma dětma. Dětem se samozřejmě daří poměrně dobře, protože my máme všechny kategorie napříč vlastně spektrem, které hrajeme. Myslím si, že se nám za posledních 15 let podařilo vychovat poměrně dost i kluků, kteří hrají nejvyšší soutěže. Máme 3 kluky na nováčkovských smlouvách v NHL, takže si myslím, že mládeži se daří poměrně dobře. Co se týká mužů, tak tam máme taky významné posuny. Minulý rok se nám podařilo postoupit do druhé ligy a podařilo se nám zachránit. Skončili jsme na 11. místě, minulo nás playoff. Samozřejmě letošní ambice naše jsou playoff hrát, takže doufám, že se nám bude dařit i v letošní sezóně.
1: Tedy pokud to s našimi posluchači chápeme správně, nejdřív je extraliga, potom je první liga a hned v té další lize je HK Kroměříž.
2: Je to tak.
1: Kdy začínáte v druhé lize tu aktuální sezonu a s jakými ambicemi a vizemi do toho letošního ročníku vstupujete?
2: Začínáme teď v sobotu, takže hnedka tento víkend. Začínáme v Kopřivnici a naše ambice jsou určitě se dostat do playoff, to znamená, chtěli bychom hrát vrchní polovinu tabulky, chtěli bychom začít vítězně i v Kopřivnici, ale nebude to jednoduché, ale uděláme pro to maximum.
1: Kdo je pro Kroměříž největším rivalem ve druhé lize? S kým se hrají šlágry kola?
2: Vzhledem k tomu, že společně jsme postupovali z krajského přeboru Kroměříž a zároveň licenci od Vyškova koupil Uherský Brod, který byl náš takový rival v té krajské soutěži, tak bych řekl, že tohle i pro lidi bylo, řekněme, nejnavštěvovanější utkání, nicméně my tím, jak jsme na Moravě a máme tu blízko poměrně hodně klubů, tak samozřejmě určitě budou zajímavý zápasy s Prostějovem, který ovšem je samozřejmě velmi kvalitní tým, profesionální, budeme se jim to snažit co nejvíc nepříjemnit, ale řekl bych, že takový největší rival je Uherský Brod.
1: Kroměříž, že přejeme co nejvíce vítězství, plné tribuny a hlavně hokej, který nás bude bavit hráče i fanoušky. A jak jsme se dozvěděli, začínáte novou sezónu už teď v sobotu v Kopřivnici. Budeme fandit za HK Kroměříž manažer Karel Holík. Děkujeme.
2: Děkuju a zdravím posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Jeremy Loops je jihoafrický zpěvák a skladatel, který svou hudbou spojuje funk, soul, jazz, pop a dokonce i hip-hop. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pohodu a dobrý vibe. Jeremy Loops umí vytvořit náladu, která tě naladí na pohodovou vlnu. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské originality. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hudební skvosty.

Tady je tvoje metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Masivní úhyn ryb v řece Moravě v Olomouci a okolí. To pro vás dále sledujeme. K velkému úhynu ryb došlo v uplynulé době kvůli velmi nízkému průtoku vody. Rybáři odvezli do kafilérie k likvidaci již bezmála tunu uhynulých ryb. Podle úřadu i rybářů jde o největší úhyn v této oblasti od 90. let. Nízký průtok řeky způsobilo přetrvávající sucho. Olomoucký magistrát na toto prodloužil zákaz odběru povrchové vody z toku až do konce měsíce října.
0: Prostějov aktuálně.
2: Podezřelé úmrtí staršího muže v Prostějově prověřovala kriminálka. Připomeneme, že jeho tělo bez známek života našel kolem jdoucí v pondělí ráno v Kolářových sadech. A co zjistila policie?
3: Krajští kriminalisté celý den intenzivně pracovali na objasnění úmrtí muže. Vyhodnotili všechny fakta a důkazy a jednoznačně prokázali, že na úmrtí seniora se nepodílela cizí osoba. S ohledem na pozůstalé nebudeme zveřejňovat podrobnější informace.
2: Doplnil za policii komisař Libor Hejtman. Co dělá policie v případu srpnového pádu 30-metrové větrné elektrárny u Podštátu na Hranicku? Oznámila, že věc vyšetřuje jako obecné ohrožení z nedbalosti. Pád 31 let starého větrníku nezpůsobil naštěstí žádné zranění. Škoda v tomto případu byla odhadnuta na 200 000 korun.
1: Sport.
2: Česká hokejová reprezentace už má jasno, kdy vyrazí do nové sezóny. Ve čtvrtek 5. listopadu naše hokejisty čeká první mač. Jak oznámil hokejový svaz, Česko se střetne v Praze v rámci série Euro Hockey Tour se Švédskem.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
4: 19 hodin a 14 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomoucko. Zítra potom sluníčko vyjde v 6.28. Víme, jak bude. Středa s vyšší oblačností, dešťovými přeháňkami a teplotami nejčastěji okolo 25 stupňů Celsia. Taky ve čtvrtek nás bude provázet občasný déšť. A počítáme s ochlazením, kdy denní maxima ve stínu budou sahat na 20 stupňů.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
5: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Tady je tvoje metropole. Alessandra je talentovaná italsko-norská zpěvačka, která do hudby vnáší osobitý hlas a moderní zvuk plný emocí. Její skladby jsou jako kámoška, co ti vždycky rozjasní den a dodá potřebnou energii. Spojuje chytlavé melodie s aktuálními rytmy, které si snadno zamiluješ. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě rozhýbe a naladí na pozitivní vlnu. Zůstaň naladěný, protože Metropole ti přinese další parádní jména.

0: Metropole.
1: Tvoje noc.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě určitě rozhýbe.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, podruhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet a ještě ti ji zaspívá. Její styl se vyvíjí jako ona sama. Od country po synthpop. Vždycky autentická, vždycky silná. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Taylor tě čeká hudba, co promlouvá přímo do srdce.

Tady je tvoje metropole. Crystal Waters je americká zpěvačka, která si taneční scénu získala svými nezapomenutelnými vokály a chytlavými melodiemi. Její hudba je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese dávku energie a dobré nálady. Crystal Waters dokáže spojit house s funkem a vytvořit hit, který tě rozhýbe během pár vteřin. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci tanečních klasik.

0: Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.
1: Let's go. Sounds good.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Sonnyho Foderu, australského DJe a producenta, který svou energií a stylem rozhýbe každou taneční scénu. Jeho hudba je mixem house s funky nádechem, který ti nedá šanci sedět v klidu. Sonny je jako ten kámoš, co ti na mejdanu pustí takový set, že se všichni kolem hned chytí do rytmu. Jeho skladby jsou plné groovu, pozitivní energie a chytlavých beatů. Připrav se na pořádnou porci taneční extáze. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudbu, která tě rozproudí.